0: že náš tep a mimika se mění přesně podle toho, jakou hudbu posloucháme? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

0: These beautiful things that I've got.
1: Máme tu další várku informací. Úspěch v Hollywoodu pro Olomouc a Bělecký mlýn. Akční film Stav odpojen, který se tu natáčel, zazářil na cenách Independent Shorts Awards v Los Angeles. Získal cenu pro nejlepší akční krátký film a za nejlepší režijní debut, píše o tom Centrum.cz. Dobrý den, při kontrole evidence sociálního pojištění byl u vás zjištěn evidovaný nedoplatek. To je podvodná SMS-ka, která se šíří Českem a tváří se, že je od České správy sociálního zabezpečení. Uvnitř přiložený odkaz rozhodně neotevírejte. Vede na falešný web a cílem podvodníků je získat skrz web vaše platební údaje. Pokud vám podobná SMS-ka přišla, situaci si raději zkontrolujte na oficiálním webu sociální správy ccsz.gov.cz. Symbol levného amerického stravování, hamburger, se ve Spojených státech stává luxusem. V New Yorku či Washingtonu už není výjimkou burger za $30, tedy v přepočtu přes 600 korun. Ceny burgerů se tam za posledních 13 let až zdvojnásobily, píší o tom novinky.cz. Sport. Rychlé změny v nominaci českých fotbalistů před startem Ligy národů. Nový kouč české repre Santi Denia povolal univerzála Ondřeje Křičfalušiho a křídelníka Martina Schuberta. Nahradili zraněné hráče. Českou repre čekají na podzim 4 utkání. První ve skupině A3 Ligy národů bude už tuto sobotu v pražském Edenu. Budeme hrát proti Chorvatsku.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Sluníčko nám vyleze v 6 hodin a 37 minut. Svítit ale moc nebude. Očekáváme převážně oblačno, v jeseníkách nám zabobnují na sklo i nějaké ty přehánky. S menší pravděpodobností může sprchnout i ve zbytku regionu. K večeru by ale přehánky měly ustávat, trochu by se mohly rozpustit i mraky. Nejvyšší teploty v úterý naměříme mezi 13 až 17 stupni. Na horách bude ještě trochu chladněji, tam nám rtuť teploměru nepřekročí 11. Držte si klobouky, vítr může foukat i pořádně čerstvý.
2: Nejlepší hudební výběr.
4: Byly 3 hodiny.

berani, nestrácejte čas a jděte do všeho naplno. Býci, dneska se velice chytře vyhnete stresu. Blíženci, do života si pusťte harmonii a idylku. Radci, udělejte si pořádek ve všem, co vás trápí. Lvi, jeďte podle plánu a držte se ověřených informací. Pany, vám jako vždy pomůže správná organizace práce. Váhy, vyhýbejte se lidem, které moc dobře neznáte. Štíři, nejednejte zkratkovitě a bez rozmyslu. Střelci, vy se přizpůsobíte jakémukoliv tempu. Kozorozi, potkáte člověka, se kterým si budete dokonale rozumět. Vodnáři, buďte soustředění a pečliví. A co mi ryby, někdy prý stačí maličkost a ta nám pak dodá patřičnou odvahu.

0: jste to vy, kteří nás podporujete, chodíte na naše akce,
1: inzerujete, doporučujete
0: a hlavně nás posloucháte.
1: Vy jste ti nejdůležitější, nejúžasnější a nejlepší posluchači, které máme.
0: Radio Hana, to je ta nejlepší komunita posluchačů. Děkujeme vám za to.
1: Radio Hana.

0: still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant. I won't call on you at all.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Naše rádio baví, informuje a taky pomáhá. Au, au, au, to bolí! Taky jste se už možná někdy spálili o rozpálený plech v kuchyni, o grill nebo třeba v létě u táboráku. Říká se, že při spálenině se máme okamžitě chytit za ušní boltec, aby bolest nebyla tak intenzivní. Je to babská rada nebo je na tom něco pravdy? Zeptáme se mluvčí záchranné služby Lucie Mikiskové. Ahoj.
2: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače. Tak ano, můžeme to vídat u babiček nebo i našich rodičů, že tohle dělali. Je to spíš takový reflex, kdy vlastně ušní boltec může dobře odvést to teplo z toho spáleného prstu a naopak je to velice citlivé místo, to znamená, když ho i stlačíte, tak můžete na chvilku přenést tu bolest trošku někam jinam, než od toho popáleného prstu. Každopádně není to jakoby něco, co by vám ten prst nějak mělo úplně zachránit a spasit, takže vždycky pokud tam bude nějaká popálenina, je důležité ji chladit. To znamená dát ten prst pod tekoucí vodu, studenou a nechat pár minut prostě pod tou tekoucí vodou. Nikdy ne do stojaté, protože ve stojaté vodě se může z té popáleniny vlastně velice rychle přenést to teplo do té vody a my znovu tu končetinu nebo tu danou část toho těla znovu jakoby oteplujeme, což nechceme. To znamená vždy pod tekoucí vodu a samozřejmě pokud je tam větší rozsah té popáleniny, tak je vždy důležité volat záchrannou službu a poradit se s tím dalším postupem se záchranářem na té lince 155 a případně samozřejmě další postup vám sdělí on, jak postupovat. Nikdy to nějak nemažeme, ničím nepřikrýváme, pouze ta první pomoc je v tom, že chladíme pod tekoucí vodou.
1: Říká mluvčí záchranné služby našeho kraje Lucie Mikisková, takže ucho nám popáleninu nezachrání, důležité je správné chlazení popáleného místa a u vážnějšího poradění samozřejmě odborná pomoc. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Rádio Haná.
0: Takhle zní originál.

0: tohle je její super předělávka. Doba se mění, ale vaše oblíbené rádio zůstává stále stejné.
1: Rádio Hana.
2: Vaše věrné rádio.
1: Rádio Hana. Olomouc, Valmez a Kroměříž.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
1: Píše se rok 1989 a my tu máme sametové nálady a na světě je další bondovka. Brzy po svatbě je žena Felixe Leitra zavražděna a Felix je znetvořen svým úhlavním nepřítelem, narkobaronem Francem Sanchezem. James Bond se vydává pomstít svého starého přítele a dokonce ignoruje příkaz od M, který mu odejímá licenci na zabíjení. Odtud také motiv celého filmu a písně License to Kill, tedy povolení zabíjet. V hlavní roli Timothy Dalton. Jeho prarodiče byli varietní umělci a jeho táta pracoval v reklamním průmyslu. Když mu bylo 16, v jednom londýnském divadle zhlédl inscenaci Macbetha a v tu chvíli se mladý Timothy Dalton rozhodl, že se stane hercem. Timothy měl pokračovat bondovkou Property of Lady, ale špatné reakce na povolení zabíjet vedly k řadě spekulací i k ukončení série a tak vznikla asi nejdelší, tedy šestiletá pauza mezi bondovkami, během které Dalton od Bonda odešel.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Zpívá americká gospelová diva Gladys Maria Knight a dává jasné bondovské hudební razítko s nápisem Povolení zabíjet, License to Kill. A já vydávám povolení dát volume doprava.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Sluníčko nám vyleze v 6 hodin a 37 minut. Svítit ale moc nebude. Očekáváme převážně oblačno, v jeseníkách nám zabobnují na sklo i nějaké ty přehánky. S menší pravděpodobností může sprchnout i ve zbytku regionu. K večeru by ale přehánky měly ustávat, trochu by se mohly rozpustit i mraky. Nejvyšší teploty v úterý naměříme mezi 13 až 17 stupni. Na horách bude ještě trochu chladněji, tam nám rtuť teploměru nepřekročí 11. Držte si klobouky, vítr může foukat i pořádně čerstvý.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, nestrácejte čas a jděte do všeho naplno. Býci, dneska se velice chytře vyhnete stresu. Blíženci, do života si pusťte harmonii a idylku. Radci, udělejte si pořádek ve všem, co vás trápí. Lvi, jeďte podle plánu a držte se ověřených informací. Pany, vám jako vždy pomůže správná organizace práce. Váhy, vyhýbejte se lidem, které moc dobře neznáte. Štíři, nejednejte zkratkovitě a bez rozmyslu. Střelci, vy se přizpůsobíte jakémukoli tempu. Kozorozi, potkáte člověka, se kterým si budete dokonale rozumět. Vodnáři, buďte soustředění a pečliví. A co my ryby, někdy prý stačí maličkost a ta nám pak dodá patřičnou odvahu.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Oby Olomouc.
4: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
0: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: Johana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
1: Rádio Hana.
0: Vaše věrné rádio.
2: Rádio Hana.
0: Ráno je top.

0: V úterý ráno nás nahané před 6 hodinou probouzí Aerosmith. Koho tam máme dál?
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Pro vás už po 6. česká slavice Eva Farná.
2: Mám prostě od pámbička buky jako skříň, jako skříň.
0: Zaspíváme si s Mike and the Mechanics. Na promoravu i do celého světa bere. 5.58, čas na nové zprávy.
3: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
4: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
4: Zprávy Rádia Hana.
5: Máme tu další várku informací. Úspěch v Hollywoodu pro Olomouc a Bělecký mlýn. Akční film Stav odpojen, který se tu natáčel, zazářil na cenách Independent Shorts Awards v Los Angeles. Získal cenu pro nejlepší akční krátký film a za nejlepší režijní debut, píše o tom Centrum.cz. Dobrý den, při kontrole evidence sociálního pojištění byl u vás zjištěn evidovaný nedoplatek. To je podvodná SMS-ka, která se šíří Českem a tváří se, že je od České správy sociálního zabezpečení. Uvnitř přiložený odkaz rozhodně neotevírejte. Vede na falešný web a cílem podvodníků je získat skrz web vaše platební údaje. Pokud vám podobná SMS-ka přišla, situaci si raději zkontrolujte na oficiálním webu sociální správy cssz.gov. CZ. Symbol levného amerického stravování, hamburger, se ve Spojených státech stává luxusem. V New Yorku či Washingtonu už není výjimkou burger za $30, tedy v přepočtu přes 600 korun. Ceny burgerů se tam za posledních 13 let až zdvojnásobily, píší o tom novinky.cz.
4: Sport.
5: Rychlé změny v nominaci českých fotbalistů před startem Ligy národů. Nový kouč české repre Santi Denia povolal univerzála Ondřeje Křičfalušiho a křídelníka Martina Schuberta. Nahradili zraněné hráče. Českou repre čekají na podzim 4 utkání. První ve skupině A3 Ligy národů bude už tuto sobotu v pražském Edenu. Budeme hrát proti Chorvatsku.
4: Počasí.
6: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Sluníčko nám vyleze v 6 hodin a 37 minut. Svítit ale moc nebude. Očekáváme převážně oblačno, v jeseníkách nám zabobnují na sklo i nějaké ty přehánky. S menší pravděpodobností může sprchnout i ve zbytku regionu. K večeru by ale přehánky měly ustávat, trochu by se mohly rozpustit i mraky. Nejvyšší teploty v úterý naměříme mezi 13 až 17 stupni. Na horách bude ještě trochu chladněji, tam nám rtuť teploměru nepřekročí 11. Držte si klobouky, vítr může foukat i pořádně čerstvý.
7: Víme, jak se jezdí tady a v Olomouci prosíme řidiče, aby opravdu dodržovali 30 na svornosti na ulici Krapkova anebo Kmochova. Občas to tady trochu víc rozjedete, tak ať zbytečně neplatíte pokutu. A připomínáme taky dlouhodobé omezení v Dluhonicích u Přerova. Kvůli rekonstrukci je do 20. listopadu uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Rokytnici. Tak šetřete nervy, spojku, brzdu i plyn a užijte si s námi zbytek cesty.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
4: Lepší hudební výběr.
9: Mám prostě od pámi.

0: 8 minut po 6. hodině, je úterý 22. září. Zesilujeme rádio, zeslabujeme starosti, přejeme perfektní začátek nového dne. Za chvilku zaspíváme k svátku dary nám, zavoláme na záchranku v této hodině. A také budeme zkoumat zvuky, které vám nahání hrůzu. Co je to u naší produkční Adély? Ady?
1: Já nesnáším zvuk motorky, protože mám z toho strach.
0: Dobře, tak Adély nahání hrůzu, zvuk motorky. A co vám? Nahrajte nám hlasovku na WhatsApp. Rádia Hana, jste vy? Dobré ráno.
2: WhatsApp Rádia Hana. 3 7 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 3 7 742 627. WhatsApp Rádia Hana.

0: postele vás tahá rádio Haná, dospěláci se loučí s peřinou, děti z plyšáka a těšíme se na všechna dobrodružství dnešního dne. To taky za volantem. Dobré ráno přejeme policejním hlídkám. Aktuální do Otrokovic, taky na Přerovsko. Jejich přesné lokality doplníme v hanácké dopravě před 6:30. A teď ve 6:45 listujeme kalendářem.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je úterý 22. září a dnes slavíme, kde co máme den hobitů, den bílé čokolády, dokonce den stoletých a hlavně evropský den bez aut. Takže klíčky necháváme doma a dnes jdeme pěšky, jedeme na kole nebo MHDčkem. S volantem to vždy uměl Simír z Kobry 11. Herec Erdogan Atalay dnes slaví kulatých 60 let. Na rosky má také jeden z nejslavnějších operních hlasů světa Andrea Bocelli. A svátek slaví přes 5000 nositelek jména Darina. Dariny, vám dneska někdo přinese kytku, další pozve na kafe a od nás dostáváte něco, co nikde nekoupíte. Vlastní sváteční hymnu, tady je.
2: Mezinárodní den bez aut.
3: Fáro nechte doma a pozvěte Dariny na procházku.
2: Slaví svátek a tohle je jejich sváteční hymna.

0: Kateřiny, dnešek patří vám.
1: Celé naše rádio blahopřeje.
2: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
1: Rádio Haná.
0: Jsme online na radiohana.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada Věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu Věšky. www.výstavavěšky.cz.
6: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
12: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
13: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
0: Olomoucký report CZ.
14: Pořád se něco děje.
0: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
15: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
14: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
16: Ahoj, tady Giorgio.
17: My name is Giovanni Giorgio.
16: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
18: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
19: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
18: Vážně?
19: Já mám Lelosy na sobě celý den.
18: Lelosy, too comfortable to take off.
0: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Je úterý 22. září s Rádiem Hana. Dobré ráno, hrajeme vám do auta, do kamionu, do práce, do skladu, na stavbu, nebo taky domů, do kuchyně. Také během chystání snídaně stačí chvilka na pozornosti, třeba u rozpálené plotny a člověk se spálí jedna, dvě. Naše babičky nám říkali, že když se spálíme, musíme se chytnout za ušní boltec. Vzpomínáte si na to? Potom to prý bolí méně. Je to pravda, nebo je to mýtus? Pro odpověď si už po 6:30 zavoláme rovnou na záchranku Olomouckého kraje. A předtím 6:29 další novinky z naší meteocentrály. Ranní teploty v Olomouci, v Přerově, také ve Valmezu a nebo v Šumperku jsou kolem 9-10 stupňů Celsia. Přes den většinou oblačno a nebo zataženo, místy přechodně i polojasno a na teploměrech uvidíme 13 až 16 stupňů.
1: Doprava.
0: Lesková doprava z Otrokovic, také z Přerovská nebo z D1 u Vyškova. Víme, jak se jezdí tady. Ranní policejní hlídky pomáhají a chrání v Otrokovicích na Napajdelské ulici mezi Lídlem a Šelkou. Další hlídka na staré cestě mezi Přerovem a Lipníkem na příjezdu do Oseka. A poruchaný osobák objíždíme na 233. kilometru D1 těsně před Vyškovem ve směru na Brno. U zavírky, nehody i objížďky známe. Ranní dopravu pro vás. Co půl hodiny máme?
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Tady je Rádio Hana.

0: Vzniklo na Moravě, vysílá z Moravy a hraje pro Moravu z olomouckého studia Rádia Haná. Přijeme vydařený den také do Krnova, do Svitav, do Rousínova, do Bystřice pod Hostýnem nebo do Rožnova. 7 minut po půl sedmé aktuální čas. Před námi další libozvučné hity pro vás. Bude zpěvák Bere, také Belinda Carlisle. Naopak po 7:15 spolu budeme zkoumat zvuky, které nám nahání hruzu. A předtím poradíme s něčím, co se třeba v kuchyni může stát naprosto každému.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Naše rádio baví, informuje a taky pomáhá. Au, au, au, to bolí! Taky jste se už možná někdy spálili o rozpálený plech v kuchyni, o grill nebo třeba v létě u táboráku. Říká se, že při spálenině se máme okamžitě chytit za ušní boltec, aby bolest nebyla tak intenzivní. Je to babská rada nebo je na tom něco pravdy? Zeptáme se mluvčí záchranné služby Lucie Mikiskové. Ahoj.
2: Ahoj Luky a zdravím všechny posluchače. Tak ano, můžeme to vídat u babiček nebo i našich rodičů, že tohle dělali. Je to spíš takový reflex, kdy vlastně ušní boltec může dobře odvést to teplo z toho spáleného prstu a naopak je to velice citlivé místo, to znamená, když ho i stlačíte, tak můžete na chvilku přenést tu bolest trošku někam jinam, než od toho popáleného prstu. Každopádně není to jakoby něco, co by vám ten prst nějak mělo úplně zachránit a spasit, takže vždycky pokud tam bude nějaká popálenina, je důležité ji chladit. To znamená dát ten prst pod tekoucí vodu, studenou a nechat pár minut prostě pod tou tekoucí vodou. Nikdy ne do stojaté, protože ve stojaté vodě se může z té popáleniny vlastně velice rychle přenést to teplo do té vody a my znovu tu končetinu nebo tu danou část toho těla znovu jakoby oteplujeme, což nechceme. To znamená vždy pod tekoucí vodu a samozřejmě pokud je tam větší rozsah té popáleniny, tak je vždy důležité volat záchrannou službu a poradit se s tím dalším postupem se záchranářem na té lince 155 a případně samozřejmě další postup vám sdělí on, jak postupovat. Nikdy to nějak nemažeme, ničím nepřikrýváme, pouze ta první pomoc je v tom, že chladíme pod tekoucí vodou.
0: Říká mluvčí záchranné služby našeho kraje Lucie Mikisková. Takže ucho nám popáleninu nezachrání, důležité je správné chlazení popáleného místa a u vážnějšího poradění samozřejmě odborná pomoc. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
0: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
5: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
6: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
8: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
9: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
11: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
3: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr. If you...

0: WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
1: Tak pokud WhatsApp Rádia Haná nemáte uložený, právě tak jsme vám řekli, pod čím a jakým číslem nás najdete, tak to napravte. Děkujeme, krásné ráno přejeme. Každý hit dneška věnujeme vám, věnujeme ho vaší rodině, dětem, rodičům, přátelům, sousedům, kolegům z práce. Víte, co dneska na sebe? Hodí se mikina i lehká podzimní bunda. Přes den má být oblačno anebo zataženo, jen místy polojasno, denní teploty do 16 stupňů Celsia. Aktuální čas 6.50. Už jste dneska napsali komentář na Facebook Rádia Haná nebo právě nahráli hlasovku na WhatsApp Rádia Haná. My se ptáme, který zvuk vás spolehlivě dohání k šílenství? Když nad tím tady s kolegy přemýšlíme, tak u mě to je třeba takový ten zvuk statické elektřiny, když si člověk svléká svetra, kolem vás to lupe, to nesnáším. A co vy? Michal píše, mlaskání v reklamě na jídlo. To mám chuť prohodit televizi oknem. S mlaskáním má problém také posluchač Honza. Posluchačka Eva píše, že nesnáší, když někdo pořád popotahuje rýmu. Pomlouvám se, Evi. No a Míša, ta má jasno, polystyren, jakákoliv manipulace s ním je úplně těsný zvuk. Dobře, a který zvuk vás spolehlivě dohání k šílenství? To nás zajímá, nahrajte nám hlasovku na WhatsApp Rádia Haná. Ráno u nás vysíláte vy. Za chvilku zprávy, já teď mám draže.

0: Věnuj se nám mandraže ve vysílání Rádia Hana. Tančíme spolu úterním ránem. Tipnete si, přátelé, jaká jsou nejčastější příjmení tady u nás v Olomouckém kraji. Možná vás jako první napadne třeba Novák, že? Vždyť je to nejrozšířenější příjmení v celém Česku. Nebo třeba Hanák. No ale na Moravě je to mnohem, mnohem bestřejší. Více se o tom budeme bavit už po 7. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A ke skýdání, k čištění zubů nebo už na cestu do školy a do práce pošleme další hity Kylie Minogue, Shepherd. Za mega hity Millenia, ty a tvoja sestra, Noure. A já se pítám, jaké jsou aktuální zprávy. Odpověď má dřív než ostatní Tomáš Gottwald, je 6.55.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
1: Bude 7 hodin. Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Přejeme vám pěkné ráno s datem 22. září a neseme vám přehled důležitých novinek z našeho regionu. Budoucí změny ve zdravotnictví v Olomouckém kraji. Kraj schválil dohodu se skupinou Agel o vzniku společného podniku pro nemocnice ve Šternberku, Přerově, Prostějově a Jeseníku. Agel do nich vloží v příštích 10 letech 3 miliardy korun. Společný podnik má vzniknout v červnu příštího roku, kdy vyprší dosavadní 20letá nájemní smlouva. Krajští zastupitelé do projektu nově začlenili i soukromou nemocnici v Jeseníku, píše ČTK.
1: Místní rádio, místní zprávy.
4: Co pak najdete v dnešním vydání týdeníku Kroměřížska? Velkým tématem je svatba, místo radnice Stodola, místo cukrový sweet bar a fotografie na webu. Svatby prošly revolucí. Dočtete se, jak na tu svou vzpomínají čtenáři týdeníku Kroměřížska. Skvělá zpráva pro běžkaře v regionu. V Jeseníkách vznikne nová běžkařská arena. Areál s tratěmi pro nadšence do běžkování za 12 milionů korun vznikne v okolí Rejvízu a slibuje zvýšení atraktivity Jeseníků. Arenu vybuduje organizace Jeseníky Sdružení cestovního ruchu s finanční pomocí Olomouckého kraje. Areál má být hotový do listopadu 2028. Nabídne i umělé zasněžování a zajistí stabilní sněhové podmínky i během mírnějších zim.
1: Sport.
4: Nezadařilo se. Čeští volejbalisté podruhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Včera jsme se o postup střetli s Belgií a zápas jsme prohráli 1-3 na sety. Čeští volejbalisté se loučí s šampionátem s bilancí 3 výher a 3 proher.
1: Počasí.
0: Dnešní obloha se bude rozhodovat mezi oblačným, zataženým a místy polojasným, ale teploměry tak ty už mají jasno právě teď. Víme, jak bude. Přes den teploty 13 až 16 stupňů Celsia, oblačno nebo zataženo a místy polojasno. Východ slunce v 6 hodin a 36 minut a západ 4 minuty po 6:45 večer.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Otrokovic, také z Přirovská nebo z D1 u Vyškova. Víme, jak se jezdí tady. Ranní policejní hlídky pomáhají a chrání v Otrokovicích na Napajdelské ulici mezi Lídlem a Šelkou. Další hlídka na staré cestě mezi Přerovem a Lipníkem na příjezdu do Oseka. A poruchaný osobák objíždíme na 233. kilometru D1 těsně před Vyškovem ve směru na Brno. U zavírky, nehody i objížďky známe. Ranní dopravu pro vás. Co půl hodiny máme.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: 7 hodin 9 minut, jsme tady pro vaše fantastické úterní ráno, posloucháte Radio Hana, naši ranní topku. Všem darinám k svátku zahrajeme za chvilku Madonu, taky No Name. V této hodině vzniknou horoskopy, taky uslyšíte, povíme si o tom, co dělat, aby děti na internetu omylem nezrujnovali naši kreditku. A teď 9 minut po 7 hodině, zásadní dotaz dnešního rána. Už jsme to naťukli před zprávami v té minulé hodině. Tipněte si, jaká jsou nejčastější příjmení tady u nás v Olomouckém kraji. Dostala se k nám speciální mapka a podle ní je na Olomoucku, na Přirovsku, taky na Litovelsku nejvíc Navrátilových. Navrátil, Navrátilová. Když se podíváme dál, tak třeba okolí Lipníku vládnou Dohnalovi, Prostějovsku Pospíšilovi, na Jesenicku je prý nejvíc Nováků a třeba na Konicku tam taky zdravíme. Tak na Konicku je nejčastější příjmení Grepl a Greplová. Tak schválně, trefili jsme se, jste Navrátil, Dohnalová, Pospíšil, Nováková, Grepl? Nebo někoho takového znáte? Dejte vědět, těšíme se, jsme vaše Rádio Hana.
1: Ranní topka Rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: Zpívají si s námi No Name. Někdo právě teď zapíná sako, někdo pracovní bundu, motorky a někoho čeká celý den v pyžamu. Proč ne? Ať už na sobě máte dneska cokoliv. Radio Hana vám hraje nejlepší hudební výběr. Přejeme dokonalé úterní ráno. Dnes má být převážně velká oblačnost, teploty do 16 stupňů Celsia. Více o úterním počasí, taky o ranní dopravě Radio Hana ještě před půl osmou. A teď v 7.17 naše horoskopy hlásí stav 100% hvězdné připravenosti. Co nás čeká během dneška?
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, nestrácejte čas a jděte do všeho naplno. Býci, dneska se velice chytře vyhnete stresu. Blíženci, do života si pusťte harmonii a idylku. Radci, udělejte si pořádek ve všem, co vás trápí. Lvi, jeďte podle plánu a držte se ověřených informací. Pany, vám jako vždy pomůže správná organizace práce. Váhy, vyhýbejte se lidem, které moc dobře neznáte. Štíři, nejednejte zkratkovitě a bez rozmyslu. Střelci, vy se přizpůsobíte jakému tempu. Kozorozi, potkáte člověka, se kterým si budete dokonale rozumět. Vodnáři, buďte soustředění a pečliví. A co my ryby? Někdy prý stačí maličkost a ta nám pak dodá patřičnou odvahu.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
4: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
5: Malosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
6: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
7: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
8: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
9: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
10: Olomouci, nastartuj motory. Imocar Bosch otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imocar Bosch otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
12: Profesore, zas ten váš Olprán.
8: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
12: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
8: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
13: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
14: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
3: Rádio Hana.
1: Ráno je

0: Minutu a půl bude půl osmé. Ať je vaše úterý 22. září příjemné, perfektní a dokonalé, stejně jako tahle devadesátková pecka přeje celá vaše hanácká rádiová parta. Tenhle song příspěvák Darren Hayes napsal během pár minut a inspirací mu byly velmi, velmi živé sny, ve kterých se do někoho zamilujete, potom se probudíte a je vám líto, že to byl jenom sen. To jsou naše noví Australané, kteří právě dospívali na rádiu Hana v úterý ráno. Savage Garden, I Want You. Na plné pecky z naší ranní topky na vlnách rádia Hana za chvilku Lainey Wilson a Miles Smith, také za megahity milénia Britney Spears, uslyšíte, a to si ho fakt doporučuji poslechnout, o malém youtuberovi, který bez vědomí svého táty utratil hromadu prachů na internetu. Poradíme, co dělat, aby se nám, rodičům, nestalo něco podobného. A teď ranní doprava i meteocentrála Rádia Hana. Ranní teploty v Olomouci, v Prostějově, v Zábřehu, také v Uničově, teď kolem 9-10 stupňů, přes den většinou oblačno, anebo zataženo, místy přechodně i polojasno a na teploměrech uvidíme 13 až 16 stupňů Celsia. Hezké ráno přejeme i za volanty.
1: Doprava.
0: Trable na dálnici mezi Vyškovem a Olomoucí, policie v Olomouci, také ve Svitavách. Víme, jak se jezdí tady. Dobré úterní ráno. Na dálnici z Vyškova na Olomouc, za Brodkem u Prostějova na 13. kilometru u středových svodidel leží sražený divočák. Policejní hlídky momentálně hlídají v Olomouci na Okružní ulici, také ve Svitavách u STKčka na Pražské a na Holešovsku čeká auto na odtah po srážce se Srnou na výjezdu z Rimic na Němčice. Přes repráky vašeho auta přejeme šťastnou cestu a nízkou spotřebu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana. Přejeme

0: Všimli jste si, jak rychle se mění svět? Technologie letí dopředu, ale jedné věci se stroje nikdy nevyrovnají. Lidskému nápadu a poctivému detailu. Móda není jen oblečení. Je to postoj, styl a první dojem, který uděláte. A právě tady nastupují dva obory, bez kterých by svět módy neexistoval. Návrhář a krejčí. Jeden vloží nápad na papír, druhý mu dá tvar, materiál a život. Perfektní týmová práce, která tvoří hodnoty. Chceš v životě dělat něco, co má viditelný výsledek a reálný smysl? Obory krejčí a modelářství návrhářství oděvů ti dají do rukou řemeslo, které má obrovský respekt a čím dál větší cenu. Nech za sebou stopu v oděvním designu. Tvoř, experimentuj a ukaž svůj styl. Podívej se na možnosti studia a zjisti, kam až tě tvoje kreativita může zavést. Řemeslo žije a poctivá práce má budoucnost. Studuj obor krejčí a obor modelářství návrhářství oděvů.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Máte doma malého hráče online her nebo začínajícího youtubera? Raději zkontrolujte, jestli nemá k dispozici vaši platební kartu, aby se vám nestalo totéž, co jedné rodině za hranicemi. 9letému klukovi pomohl táta propagovat herní video na YouTubeku. Zaplatil mu reklamu za $20. Jenomže údaje z firemní karty zůstaly uložené v Google účtu. Chlapec potom bez vědomí otce spustil další reklamní kampaně, které podle jeho táty vyšly v přepočtu na zhruba 2,5 milionu korun. Co z toho plyne, aby se nám nestalo totéž? Rodičové, na počítačích a herních konzolích nenechávejme uložené údaje ke kartám a u nákupů zapínáme schvalování přes mobil. Pomůže také nízký limit pro internetové platby a okamžité upozornění z banky. Ušetříme si nervy i peníze. A všem malým hráčům a youtuberům přejeme super den bez milionových výdajů.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v úterý ráno.
3: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
4: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
8: To snad ne, já se na to vysku. A kučka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
13: Luskni.cz.
14: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
13: Luskni.
14: Koloběžku nebo spotřebič?
13: Luskni a máš. Luskni.cz.
14: V Mžiku doručíme.
15: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
16: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
17: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
18: Nad nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
19: Rádio Hana.
20: Ráno je top.

po hodině 8. Ještě předtím aktuální zprávy, počasí, doprava. A teď to nejlepší z 80. let. 4 minuty po 7:45. Pointer Sisters. Rádio Haná, jste vy? Dobré úterní ráno. I'm so excited.

0: Jsme vaše, patříme k vám. Každé ráno se vyplatí naladit Radio Hana. Díky mé toho předpovědi víte, co na sebe. S dopravní centrálou najdeme vždycky spolu ten nejlepší způsob, jak se dostat do práce. A k tomu všemu u nás ani na chvilku není ticho.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: A bude to platit i Polsme. Z Rádia Hana mega hit, na který se moc těšíme, kdykoliv ho slyšíme, máme při něm tak nějak hezké pocity. Doufám, že to budete mít stejně. Tears for Fears se těší stejně jako Giant Roots. A úterní ráno na vlnách Rádia Hana v rytmu kapely Krištof. ...7.56, nové zprávy pro vás.
2: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
3: Bude 8 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Vítejte u zpravodajského přehledu. Je úterý 22. září a začneme na náměstí Republiky v Olomouci. Den bez aut nás čeká v Olomouci. Akce na náměstí Republiky změní místní parkoviště na místo plné pohody, cyklistiky a skejtování. Navíc po městě bude celý den zdarma jezdit tramvaj T3 s živou hudbou. Program Dne bez aut na náměstí Republiky v Olomouci začíná ve 14 hodin a bude tu připravený skatepark, skateový workshop, dopravně výukové aktivity, ukázka cargo kol nebo bezplatný cykloservis a další aktivity.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Solární panely a spotřebu základních škol propojil Šumperk do jedné sítě. Město šetří své finance tím, že propojilo fotovoltaické panely, bateriové úložiště a spotřebu několika městských budov v jeden celek. Projekt propojil fotovoltaiku na základce Šumavská a Sluneční a na mateřince Šumavská, dále nabíječky elektromobilů a veřejné osvětlení. Unikátní energetické řešení město představí veřejnosti tuto středu. Republikou se šíří žloutenka typu C. Česko letos hlásí rekordní počet případů 1486. Nemoc napadající játra je téměř bez příznaků a hrozí hlavně u narkomanů, ale i lidí s tetováním z pochybných salonů. Lékaři dotčené vyzývají k testování. Stát zakročí proti drahým pohonným hmotám. Vláda od října zavede regulaci cen paliv, sníží daň na naftu a uvalí mimořádnou daň na rafinérie. Opatření reaguje na současnou situaci a má přinést zlevnění tankování.
3: Sport.
5: České tenistky pod vedením Barbory Strýcové vstoupí v Šenčenu do závěrečného turnaje poháru Billie Jean Kingové. V roli favoritek vyzvou dnes od 11 hodin našeho času ve čtvrtfinále tým Velké Británie. Budeme to sledovat.
3: Počasí.
0: Kraťasy dostávají volno a do služby nastupují mikiny a podzimní bundy. Víme, jak bude dnes oblačno anebo zataženo, místy polojasno. Denní teploty do 16 stupňů Celsia a bio na jedničce, to je mírná zátěž. Trable na dálnici mezi Vyškovem a Olomoucí, policie v Olomouci, také ve Svitavách. Víme, jak se jezdí tady. Dobré úterní ráno. Na dálnici z Vyškova na Olomouc, za Brodkem u Prostějova na 13. kilometru u středových svodidel leží sražený divočák. Policejní hlídky momentálně hlídají v Olomouci na Okružní ulici, také ve Svitavách u STKčka na Pražské a na Holešovsku čeká auto na odtah po srážce se Srnou na výjezdu z Rimic na Němčice. Přes repráky vašeho auta přejeme šťastnou cestu a nízkou spotřebu.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Lepší hudební výběr.

0: I tuhle novinku, která se jmenuje Slow Dance od Giant Rocks, věnujeme vám na vlnách Rádia Haná, vaší rodině, dětem, rodičům, přátelům, sousedům, kolegům z práce. Jsme tady pro vás, jsme vaše moravské rádio. Víte, co dneska na sebe? S Rádiem Haná se dneska bude hodit mikina i lehká podzimní bunda. Přes den má být oblačno alebo zataženo, místy polojasno, denní teploty 13 až 16. Teď je 8 hodin 7 minut. My po 8:45 oslavíme svátek všech Darin. Jejich dnešní originální sváteční hymnu spojíme s Dnem bez aut, který také připadá na dnešek. Jsme moc vyraví, co z toho vznikne. Tak poslouchejte dál. A už jste dneska napsali komentář na Facebook Rádia Haná nebo nahráli hlasovku na náš WhatsApp. My se vás ptáme, který zvuk vás spolehlivě dohání k šílenství. U mě je to, jak to vysvětlit, takový ten zvuk statické elektřiny. Když si člověk vyslíká svetr, jak to kolem vás lupe, jak to kolem vás praská, to nesnáším. Naše produkční Adelka, co, Ady?
1: Já nesnáším zvuk motorky, protože mám z toho strach.
0: Tak Adelka má radost, že končí motorkářská sezóna. A co vy? Posluchač Michal píše, mlaskání v reklamě na jídlo. Když to slyším, mám chuť prohodit telku oknem. S mlaskáním mám problém taky Honza. Eva nesnáší, když někdo pořád potahuje rýmu. Nic se jenom nevysmrká. No jasně, ano, to úplně slyším. No a Michaela, ta má jasno. Nesnáším zvuk polystyrenu, jakákoliv manipulace s ním. Dobře. A co vy, který zvuk vás spolehlivě dohání k šílenství? Nahrajte nám hlasovku na WhatsApp. Ráno u nás vysíláte vy.
2: WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.

0: Rádio Haná.
1: Ranní topka.
2: Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Miroslavou Ferancovou o životě, o energii a síle pokračovat dál i o maličkostech, které dělají hezké dny. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Jsme Rádio Haná.

0: Těšíme se na všechna dobrodružství, které nám nabídne dnešní den. Posloucháte Radio Hana 8 hodin 16 minut v hudební frontě dnešního rána a víc, nebo také ATC. Za chvilku budeme řešit s policií, s dálničním oddělením Kocourovec, také jízdu v protisměru na dálnici u Olomouce. Ono se stalo minulý týden, teď se k nám dostal vyloženě ten záznam z tísňové linky. Poslechneme si to, hodně nás to zajímá, už za chvilku. A teď v 8 hodin 16 minut to nejlepší z dnešního kalendáře.
1: Radio Hana, kalendárium.
0: Je úterý 22. září a dnes slavíme, kde co máme den hobitů, den bílé čokolády, dokonce den stoletých a hlavně evropský den bez aut. Takže klíčky necháváme doma a dnes jdeme pěšky, jedeme na kole nebo MHDčkem. S volantem to vždy uměl Simír z Kobry 11. Herec Erdogan Atalay dnes slaví kulatých 60 let. Na rosky má také jeden z nejslavnějších operních hlasů světa Andrea Bocelli. A svátek slaví přes 5000 nositelek jména Darina. Dariny, vám dneska někdo přinese kytku, další pozve na kafe a od nás dostáváte něco, co nikde nekoupíte. Vlastní sváteční hymnu, tady je.
2: Mezinárodní den bez aut.
3: Fáro nechte doma a pozvěte Dariny na procházku.
2: Slaví svátek a tohle je jejich sváteční hymna.

0: nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Aluminter. Pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminper. Pergoly z hliníku CZ.
6: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s ETA pečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
11: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
14: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
15: Rádio Haná.
16: Nejlepší hudební výběr.

0: Úterý 22. září s Rádiem Hana, příjemné ráno, hrajeme vám do auta, do kamionu, do práce, do skladu, na stavbu, nebo také domů, do kuchyně. Také během chystání snídaně stačí chvilka nepozornosti u rozpálené plotny a člověk se spálí jedna dvě. Naše babičky nám říkávaly, že v té chvíli, když se spálíme, víte, co máme udělat? Máme se chytnout za ušní boltec při té spálenině. Prý to potom bolí méně. My si o tom tady povídáme i s kolegy ve studiu Rádia Hana. Říkáme si, je to pravda nebo je to mýtus? Pro odpověď si každopádně už po 8:30 zavoláme rovnou na záchranku Olomouckého kraje. A předtím v 8:28 další novinky z naší Metal Centrály pro vás. Ranní teploty v Olomouci, v Lipníku, v Rýmařově, také v Letovicích teď kolem 9-10 stupňů. Přes den většinou oblačno anebo zataženo, místy přechodně i polojasno. A na teploměrech uvidíme 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomoucka, také z Přirova pro vás právě teď. Přátelé, dostal se k nám záznam z tísňové linky policie z minulého týdne. V tom záznamu zaznělo tohle.
2: Policie, dobrý den.
3: Já bych chtěl hlásit auto na dálnici v protisměru. Já jsem ominul přesně u sjezdu na Přáslavice.
2: A jedete směrem?
3: Já jedu směrem na Ostravu, a on jel směrem na Olomouc.
0: Tohle bylo u Olomouce. Minulý týden 90-letého seniora za volantem policie stihla zastavit po 3,5 kilometrech dřív, než došlo ke tragédii. Byla z toho pokuta 5,5 tisíce a 6 trestních bodů. Takže pozor, jízda v protisměru notabene po dálnici je extrémně nebezpečná. Díky dálniční policii z Kocourovce za skvělou práci. Teď hlídá policie v Přirově na Polní, také v Olomouci na třídě 17. listopadu. A nedaleko Olomouce je aktuálně ranní nehoda dvou osobáků v Drahanovicích za přejezdem. U zavírky, nehody i objížďky známe. Ranní dopravu co půl hodiny máme.
1: Rádio Hana.

0: S vámi, s rádiem Haná, s našimi hity je ráno mnohem příjemnější. Nick Cayman, I Promise Myself. U mikrofonu už za chvilku bude Janka Kirchner, dáme si její love story. Teď je 8 hodin a 36 minut. Typlete si, jaká jsou nejčastější příjmení tady u nás na Moravě, konkrétně v Olomouckém kraji. Možná vás jako první napadne, tak to je jasný, tak přece Novák. Nováku jsou tisíce a tisíce, přece je to nejrozšířenější příjmení v celém Česku. No ale ne, pozor. Vás malinko opravíme, dovolíme si, ano, vás opravit, protože na Moravě je to s těmi příjmeními mnohem pestřejší. Více u nás už po 8:45, asi budete překvapeni nad tím, co uslyšíte. A předtím voláme na záchranku.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Naše rádio baví, informuje a taky pomáhá. Au, au, au, to bolí! Taky jste se už možná někdy spálili o rozpálený plech v kuchyni, o grill nebo třeba v létě u táboráku. Říká se, že při spálenině se máme okamžitě chytit za ušní boltec, aby bolest nebyla tak intenzivní. Je to babská rada nebo je na tom něco pravdy? Zeptáme se mluvčí záchranné služby Lucie Mikiskové. Ahoj.
2: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače. Tak ano, můžeme to vídat u babiček nebo i našich rodičů, že tohle dělali. Je to spíš takový reflex, kdy vlastně ušní boltec může dobře odvést to teplo z toho spáleného prstu a naopak je to velice citlivé místo, to znamená, když ho i stlačíte, tak můžete na chvilku přenést tu bolest trošku někam jinam, než od toho popáleného prstu. Každopádně není to jakoby něco, co by vám ten prst nějak mělo úplně zachránit a spasit, takže vždycky pokud tam bude nějaká popálenina, je důležité ji chladit. To znamená dát ten prst pod tekoucí vodu, studenou a nechat pár minut prostě pod tou tekoucí vodou. Nikdy ne do stojaté, protože ve stojaté vodě se může z té popáleniny vlastně velice rychle přenést to teplo do té vody a my znovu tu končetinu nebo tu danou část toho těla znovu jakoby oteplujeme, což nechceme. To znamená vždy pod tekoucí vodu a samozřejmě pokud je tam větší rozsah té popáleniny, tak je vždy důležité volat záchrannou službu a poradit se s tím dalším postupem se záchranářem na té lince 155 a případně samozřejmě další postup vám sdělí on, jak postupovat. Nikdy to nějak nemažeme, ničím nepřikrýváme, pouze ta první pomoc je v tom, že chladíme pod tekoucí vodou.
0: Říká mluvčí záchranné služby našeho kraje Lucie Mikisková, takže ucho nám popáleninu nezachrání, důležité je správné chlazení popáleného místa a u vážnějšího poradění samozřejmě odborná pomoc. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy, too comfortable to take off.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
0: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
6: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
7: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 877 77. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
9: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Tytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
12: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
11: A navíc?
12: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
13: Rádio Hana.
14: Nejlepší hudební výběr.
13: Nejlepší hudební výběr.

Tak 90-ková Jennifer Lopez se přijala pozvánku do úterní ranní topky Rádia Hana. 3 minuty po 8:45. Jsme tady pro vaše fantastické úterní ráno. Posloucháte Rádio Hana. Všem dary nám k svátku. Už za chvilku taky One Republic. A teď zásadní dotaz dnešního rána. Tipněte si, přátelé, jaká jsou nejčastější příjmení tady u nás, v Olomouckém kraji. Dostala se k nám do studia taková hezká mapka. My jsme si to ověřili, pravdivost těch údajů, a je to tak, podle mapy je na Olomoucku, na Přerovsku a taky na Litovelsku nejvíc nositelů a nositelek jména. Tipněte si. Na Olomoucku, na Přerovsku a na Litovelsku nejvíce Navrátilových. Takže Navrátil, Navrátilova. Okolí Lipníku vládnou Dohnalovi, Prostějovsku, Pospíšilovi, Jesenicku, Novákovi. A třeba na Konicku je nejčastější příjmení Grepl a Greplová. Tak schválně jste Navrátil.

0: Někdo dneska zapíná sako, někdo pracovní bundu, někdo má na sobě monterky, někdo civil a někoho čeká celý den v pyžamu. Proč ne? Ať už máte na sobě cokoliv. Rádio Hná vám k tomu hraje nejlepší hudební výběr, přejeme dokonale úterní, ještě stále ráno. My jsme dneska mezi 6. a 9. hledali nejčastější příjmení v našem kraji, volali jsme na záchranku, upozorňovali jsme na jízdu v protisměru po dálnici, také jsme vyhlašovali hitparády zvuků, ze kterých nám jde mráz po zádech. Nic nepříjemného, naopak samé nejmilejší hity z jednoho roku naservíruje naše procházka paměti.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Po 9. hodině 90. Erasure. Kapela Team se na vás těší. A jenom naše bude Whitney Houston.

0: Tohle jsou první nápovědy roku, do kterého se budeme vracet celou hodinu mezi 9. a 10. na vlnách Rádia Hana. Po zprávách ty vysíláme jak jinak než dřív než ostatní. Teď v 8.55.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
2: Bude 9 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Pojďme se společně podívat na zásadní informace z našeho dění. Opravou i nadále prochází ulice Olomoucká v Horce nad Moravou. Cestu nyní čeká asfaltování, což upraví trasy autobusových linek 18 a 20 Olomoucké městské hromadné dopravy, a to od 28. do 30. září. 18 pojede jen v úseku Tržnice, Horka u přejezdu, a 20 pojede objížďkou. Podrobnosti o změnách najdeme na webu report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Trest za dvě vraždy sejde mladík odsedět. Rozsudek 9,5 roku vězení za dvě brutální vraždy v Uničově a Zábřeze nabyl právní moci. Odsouzený mladík, kterému bylo při činech 15 let, se nakonec proti trestu neodvolal. Mladý muž loni v říjnu zvlášť surovým způsobem napadl na chodníku v Uničově 51-letého muže a pak asi dva týdny poté udupal v Zábřeze 57-letého muže. Vedle vražd má na svědomí i loupeže. U soudu prohlásil vinu. Více peněz se zamíří k seniorům. Vláda schválila, že průměrný důchod vzroste od ledna o 304 korun měsíčně. Navíc odklepla pro důchodce i jednorázový příspěvek 2000 korun. Rozhodnutí má zachovat kupní sílu seniorů.
2: Sport.
4: Připravenost ukazuje český hokejový brankář v NHL Jakub Dobeš. V přáteláku v noci na dnešek pomohl svému Montrealu k výhře 3-2 v prodloužení nad Otavou. Při utkání si připsal i asistenci, když nahrál na předposlední gól.
2: Rádio Hana. S námi máte přehled i v úterý. Počasí.
0: Dnešní obloha se bude rozhodovat mezi oblačným, zataženým a místy polojasným, ale teploměry tak ty už mají jasno právě teď. Víme, jak bude. Přes den teploty 13 až 16 stupňů Celsia, oblačno nebo zataženo a místy polojasno. Východ slunce v 6 hodin a 36 minut a západ 4 minuty po 6:45 večer.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing, když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomoucka, také z Přirova pro vás právě teď. Přátelé, dostal se k nám záznam z tísňové linky policie z minulého týdne. V tom záznamu zaznělo tohle.
6: Policie, dobrý den.
7: Já bych chtěl hlásit auto na dálnici v protisměru. Já jsem ho minul přesně u sjezdu na Přáslavice.
6: A jedete směrem?
7: Já jedu směrem na Ostravu a on jel směrem na Olomouc.
0: Tohle bylo u Olomouce minulý týden. 90-letého seniora za volantem policie stihla zastavit po 3,5 kilometrech dřív, než došlo ke tragédii. Byla z toho pokuta 5,5 tisíce a 6 trestních bodů. Takže pozor, jízda v protisměru notabene po dálnici je extrémně nebezpečná. Díky dálniční policii z Kocourovce za skvělou práci. Teď hlídá policie v Přirově na Polní, také v Olomouci na třídě 17. listopadu. A nedaleko Olomouce je aktuálně ranní nehoda dvou osobáků v Drahanovicích za přejezdem. U zavírky nehody i objížďky známe. Ranní dopravu co půl hodiny máme.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.

0: Abyste se každé všední dopoledne s Rádiem Haná vydali na hudební výlet, nepotřebujete baťušek, pás, zbalené kufry, schválená víza, ani podepsané cestovní pojištění, nic takového. Stačí jenom poslouchat a užívat si cestu do hudební minulosti. Taky dneska v Procházce paměti to nejlepší z jednoho roku. Začínáme. Dobrý den.
1: Rádio Haná, Procházka paměti.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.
0: A je to potvrzeno, ano, dneska začátek 90. Tahle kultovní komedie Milana Steindlera, poznáváte ji?
3: Naučil jsem zde jednu jedinou otázku. 13.
4: Fuj, to nechce.
5: Tak to by nešlo, holeko. My tady nejsme pověrčiví, tak si tu svou otázku zase klidně vytáhneme. No prosím, otázka číslo 13.
0: No a k tomu hudební balíček hitů natočených v jednom konkrétním roce. Držíme vám místo v Procházce paměti Rádia Haná. Stejně jako kapela Tým, dobrý den, jdeme na to, 90.
2: Rádio Haná.
1: Procházka paměti.

0: Rádiu Hana nic nenecháváme náhodě a každý song, který pustíme do vašich uší, na sobě musí mít nálepku absolutní megahit. Dneska v procházce paměti Rádia Hana zpívá i tento chlapík, který ještě předtím, než se stal rockovou hvězdou, tak dělal, řekněme, no, poskoka v jednom nahrávacím studiu v New Yorku, zametal podlahy a nosil jídlo a kafe muzikantům, kteří tam nahrávali. Přitom prý pozoroval třeba při práci Rolling Stones a snil o tom, že jednou budou s jeho kapelou jako oni. No, taky proto založil tento chlapík právě svou skupinu a pojmenoval ji po sobě. A vy víte, jak se jmenuje? Bon Jovi. Dneska se v procházce paměti Rádia Hana ocitáme v roce, kdy světová rádia poprvé hrají Bon Joviho Blaze of Glory. A v československých kinech je tehdy tahle super komedie.
1: Žijeme hrozně. Jano, hrozně žijeme.
2: Jak hrozně? Proč já?
1: Jano, copak tohle je nějaký život? Takhle jsi ho představovala? Vynes odpadky, přines prachy, vyzkoušej děti, odpadky ven, děti domů.
0: Okamžitě to poznává posluchač Radek, ten píše, je to Vrak se do hrobu, geniální film Milana Steinlera, ten tam hraje i hlavní roli, je tam jeden for za druhým. No a původně se to mohlo a mělo jmenovat úplně jinak, tenhle ten film. I o tom už za chvilku, po půl desáté. A občerstvení chystáme pro další hudební hosty 90-kové procházky paměti. Už za chvilku Gentour, nebo taky EMF, Unbelievable. Phil Collins, na něj se taky těšíme, nebude chybět. Ladíte nejposlouchanější vzpomínkovou show moravského éteru, do kterého roku vás bereme dnes.
3: Rádio Hana a Procházka paměti.
4: Vracíme vaše vzpomínky.
5: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
6: Rádio Hana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Hana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Hana.cz.
7: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
8: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
7: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
8: To si píš.
7: Teda Franto, to běžím říct do holkám.
8: No, to běž.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
13: Od pátku do pondělí obsadí hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na hrad Sovinec.
14: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Oby Olomouc.
15: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
16: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
17: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
18: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Songy z jednoho roku.

0: Bez starostí a s dobrou náladou v úterý dopoledne na rádiu Hana posloucháte megahity z jednoho roku v procházce paměti. Phil Collins tuhle písničku považuje za jednu z nejlepších blues, jaké kdy napsal. A samozřejmě, když blues, tak pořádná kytara. Víte, kdo v té skladbě hraje to kytarové solo? Kdo hraje na kytaru? Je to kamarád Phila Collinse. A jmenuje se Eric Clapton. Ano, je to ten Eric Clapton. Kamarád Phila Collinse. A Phil tady zpívá o člověku, který někomu ublížil, je mu to moc líto a dobře ví, že čas už nevrátí a že některé věci hold napravit nedokážeme. Na rádiu hraje Phil Collins, I Wish It Would Rain Down. Tahle ta balada je z téhož roku jako film režiséra Milana Steindlera. S Milanem Steindlerem v hlavní roli na ten film vzpomínáme.
1: Co vy budete dělat svobodné vremě, Málková?
2: Svobodné vremě, já guliáju v parke.
0: No, poznáváte, pracovní název téhleté komedie byl Po maturitě. Jenomže Milan Steindler tu komedii pojmenoval tak, aby na to do kina přišel každý, aby to vzbudilo rozruch, aby o tom každý mluvil. A díky tomu se tahle komedie stala známou pod názvem, víte to? 3, 2, 1, Vrať se do hrobu. Premiéra o prázdninách téhož roku, kdy je ve světových hitparádách i tahle bezstarostná. Teď už klasika z 90. Kim Appleby, Don't Worry. Tohle si do uší pustíme, co nevidět. Dopoledního parťáka vám dělám a nejlepší 90-kový playlist vytváří Procházka paměti Rádia Hana. Víte, který rok si užíváme dnes?
3: Rádio Hana a Procházka paměti.
4: Vracíme vaše vzpomínky.
5: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
3: Radio Hana.
4: Jsme online na radiohana.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Olomouci, nastartuj motory. Imocar Voš otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imocar Voš otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
11: Ahoj, tady Giorgio.
12: My name is Giovanni Giorgio.
11: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
13: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
0: Rádio Hana.
4: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Procházka pamětí.
1: Milujeme devadesátky.
2: Amerikanská firma Transceptor Technology přistoupila k производству komputerov Personální sputnik –

0: My tady nejsme pověrčiví, tak si tu svou otázku zase klidně vytáhněte. No prosím, otázka číslo 13.
1: No a otázka z nich, kdo nám zaspívá na závěr Procházky pamětí. Poznáváte tuhle mega hvězdu? Ano, velké finále úterní Procházky paměti Rádia Hana si dneska bere na svědomí Whitney Houston. Vzpomínáme na ně. Je tu velká odpověď na otázku, do kterého roku se vracíme. Ze kterého roku je I Am Your Baby Tonight? 3, 2, 1.
2: Rádio Hana a Procházka paměti. Dnes je to rok 1990.

0: Dovolená zdražuje, letenky zdražují, benzín zdražuje, ale my vás každé všední dopoledne bereme na hudební výlet úplně zdarma. V Procházce tam je ti Rádia Haná, dnes to nejlepší z 90. Marťa Kvítko s námi už ve vysílání, zdravím tě za mikrofonem, hezké dopoledne.
1: Ano, zdravím a vrať se do hrobu, Lukáši.
2: To vy budete dělat svobodné vremia, Málková. Svobodné vremia, já guliáju. Guliáju v parke.
0: Já to vůbec neberu osobně, to, co jsi řekla, protože moc dobře vím, na co jsi narážela. Narážela jsi na film, na komedii z 90., ze které byla i tahleta ukázka na Maturita z ruštiny.
1: Je to tak, je to vlastně komedie Milana Steinlera s Milanem Steinlerem. Ono se to točilo ještě v revolučním roce, ale opravdu ta premiéra byla o něco později. A hlavně Maturita z ruštiny, to tobě vůbec nemůže nic říct.
0: Ne, vůbec.
1: Třeba
0: vůbec.
1: Máš představu, na co se ptala ta soudružka učitelka té Málkové?
0: Tak počkej, ještě jednou, jo, přátelé, dobře, tak pokud také neumíte rusky, zkusme si tipnout, jo? Takže učitelka se na něco ptala a
1: Málková odpovídá.
0: Odpovídá tohle, dobře?
2: Co vy budete dělat svobodné vremia, Málková? Svobodné vremia, já guliáju. Guliáju v parke.
0: Vlastně to je něco ohledně parku v rohlíku, ne? Nebo něco takového. Guliáju v parke.
1: Přesně, ano.
0: Co to
1: Procházka
0: bylo?
1: V

0: parku v rohlíku. Ne, je to, učitelka se ptá, co budete dělat ve svém volném čase, ano, to je to svobodné vremia. A ona teda, protože Málková toho moc jako neuměla, tak ona se neustále procházela. V zimě, v létě se procházela v parku.
1: Jako v parku. To není v parku, to je v parku.
0: Je to v parku a vlastně to guliáju, to procházet se. My jsme se tomu vždycky tak jako smáli v té ruštině, protože já se vlastně jako procházková se může říct jako rusky. Jakože procházka v ruštině je pragulka. To je procházka, pragulka, jako guliaca, procházet se, a pragulka je procházka. My jsme si z toho vždycky jako dělali.
1: Martina Kvítko Pragulková.
0: Pragulková.
1: Děkujeme za tohle jazykové okénko. Dneska procházka pamětí a rok?
0: 1990.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
1: Hezké dopoledne vám všem. Vítěz letošního Radio Talentu, Radio Haná, kapela Inými slovami pro vás po 10. hodině představí svou novinku Město spí. To, co známe všichni, je Pretenders, I'll Stand By You.
0: A bude taky Auradion.
1: Vysíláme z Moravy pro Moravu a přejeme krásné dopoledne s Kvítkem, je 9.56.
3: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
4: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
4: Zprávy Rádia Haná.
5: Máme tu pro vás souhrn aktuálních informací. Nejprve jdeme do Olomouce. Merkurova kašna v centru Olomouce u Galerie Moritz prošla velkou rekonstrukcí. Jako první ve městě získala olověnou vanu proti prosakování vody. Do konce října bude kašna fungovat ve zkušebním režimu. Podrobnosti o opravě má report.cz.
4: Místní rádio, místní zprávy.
5: Rodiny v Prostějově si mohou lépe plánovat prázdniny pro své školáky. Město oznámilo, že družiny při základních školách budou v tomto školním roce fungovat podle předem jasně daného harmonogramu, což rodičům usnadní organizaci volného času. Po 9měsíční rekonstrukci se otevírá známý hotel Diana u Velkých Losin na Šumpersku. Komplex z přelomu 80. a 90. let prošel obnovou za 140 milionů korun. Už začátkem října navíc přivítá první hosty v novém wellness, píše Deník.
4: Hlas lidu.
5: Politickou náladu v Česku zjišťoval průzkum Median. Pokud by se v uplynulém měsíci konaly volby do sněmovny, vyhrálo by je hnutí ANO se 34% hlasů voličů. Následovalo by hnutí STAN se 12%, ODS 11% a do sněmovny by se ještě dostalo SPD se ziskem 9% a Piráti, kterým by dalo hlas 7,5% voličů.
4: Sport.
5: Stopa fotbalové Sigmy Olomouc v reprezentaci. Útočník Olomouce Václav Sejk obdržel dodatečnou pozvánku do repre pro nadcházející zápasy Ligy národů. Rekordman v počtu startů Zalvíčata se do nároďáku vrací po téměř roce.
4: Počasí.
1: Kraťasy dostávají volno a do služby nastupují mikiny a podzimní bundy. Víme, jak bude dnes oblačno anebo zataženo, místy polojasno. Denní teploty do 16 stupňů Celsia a bio na jedničce, to je mírná zátěž. Plesková doprava z Olomouce, také ze silnice mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou, anebo z Válmezu. Víme, jak se jezdí tady v úterý dopoledne. V Olomouci nehoda dvou osobáků u Bristolu na Komenského. Další dvě auta bourají na hlavním tahu z Mohelnice na Moravskou Třebovou za Studenou Loučkou. A policie hlídkuje v Zábřehu na Olomouckém, za Mostem a také ve Válmezu u Hřbitova na Masaryčce. Vy řídíte a my zařídíme další hity.
4: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
4: Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Miroslava Ferancová a my se ptáme. Každý životní příběh má své rovné cesty i nečekané odbočky. Kdybyste měla možnost vrátit čas a setkat se se svým 20-letým já, před čím byste se varovala a co byste naopak s klidným srdcem nechala přesně tak, jak to bylo?
1: O tom jsem už v životě několikrát přemýšlela, že jestli kdybych udělala něco jinak, ale já si myslím, že ono by to dopadlo stejně, že to máme nějak nalinkovaný a že zleva nebo zprava nakonec dojdeme ke stejnému cíli. Co bych asi poradila svému 20-letému já, tak abych měla větší sebevědomí. Já pocházím z vesnice, z takové té tradiční rodiny, kde se vždycky říkalo, jenom si o sobě moc nemyslí, jako prostě nejseš mistr světa. A někdy je to na škodu, takový to, že se porovnáváte a pořád si říkáte, já nejsem tak dobrý jako někdo, že trošku toho sebevědomí, zase to nesmí být přehnané, ale trošku takové té sebedůvěry není na škodu a člověk potom, on těch věcí dosáhne stejně, ale mohl jich třeba dosáhnout rychleji nebo dřív tím, že by si víc věřil, že by do těch věcí šel prostě naplno. Takže asi bych si řekla, všechno, co chceš dosáhnout, jdi do toho. Zkus to. Jo? Že často ta ostychavost vás potom brzdí zbytečně.
0: Říká Miroslava Ferancová. Děkujeme.
2: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

nejlepší hudební výběr. Radio Hana. Hudební

0: Amber. Zdravíme, pohodové dopoledne. Díky moc, že posloucháte, doufáme, že úterý vám zatím vychází přesně podle představ. Hrajeme vám k práci i k odpočinku, ano, dál je to ten nejlepší hudební výběr. Tak ať už pobíháme, makáme, nebo si třeba dáváme kafe, tak my jsme tu s vámi a pro vás a staráme se třeba taky o váš volný čas. Ještě v téhleté hodině spolu zajdeme na olomoucký Letňák anebo do Šumperského kina, tak určitě zůstaňte s námi. A za chvilku jsou tady Jeleni, tak pěkné dopoledne.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Melosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS. .cz
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
6: Křupavý chléb z Nového Jičína. Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
7: Představte si dokonalý steak. Křupavá kurka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
9: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Tytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
14: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
15: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
16: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
1: Tady je Rádio Hana.

0: A tak nám Nahané zpívá Anna K. Ano, je tady jako vždycky ten nejlepší hudební výběr a k tomu ta nejlepší zábava. Hodně veselo bude na olomouckém letňáku. Dneska máme na programu setkání studentů Meetup. Zítra je to multižánrový festival What the Fest, kde mimo jiné zahraje i naše oblíbená kapela Brixton. A až se setmí, tak bude Silent Disco. Podíváme se taky do Šumperku, kde dneska promítáme dokument Bára Basiková. Na programu je i melancholická komedie Číka Čeka nebo horor Resident Evil. A ještě se postaráme o váš jídelníček. Projeďte se ke zdraví. Přesně tak se jmenuje přednáška, která nás dneska čeká v Hranicích v Zámeckém klubu od 17. hodiny. Kdyby cokoliv, víc se dozvíme na www.kultura-hranice.cz.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit.
3: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.

0: máslem a smetanou, vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
1: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
2: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď domů Bea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
0: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
4: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
1: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
1: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
6: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
7: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
10: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
9: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
12: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 877777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
13: To snad ne, já se na to vysku. A kučka je zase fuč.
14: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
13: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
14: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
15: Rádio Hana.
16: Nejlepší hudební výběr.

0: opice Kokory Přerov, že tam našli něco velmi zajímavého. Po 11. hodině na Hané.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme Pet Shop Boys. Dáme taky Mackieho Žbirku s jeho synem Davidem. A budou také Imagine Dragons. Tohle je vaše domácí rádio Hana, teď je 10.55.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
1: Bude 11 hodin. Hezké dopoledne.

0: Co pak se děje v našem regionu a nejen v něm, to se dovíte právě teď. Ať se má mládež kde scházet, město Olomouc a knihovna města Olomouce připravují v hlavní budově knihovny na náměstí Republiky nový klub pro mládež. Teens Club má být zónou k hraní deskových a počítačových her. Jeho stavba má začít příští rok.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Archeologické objevy na trase budoucího úseku D55 Kokory Přerov. Odborníci při výzkumu trasy dálnice odkryli asi 1900 objektů a 65 hrobů z období 5000 let před naším letopočtem, kdy do oblasti přišli první zemědělci, až po středověk. Nálezy z trasy D55 zahrnují neolitické dlouhé domy i bronzové šperky. Odborníci nálezy ze záchranného výzkumu před stavbou veřejnosti představí na dni archeologie 17. října v archeologickém centru Olomouc. A když už jsme u té historie, starodávné odrůdy jabloní brzy poznáme v sadu u Letovic na Boskovicku. Místní studenti během podzimu každý strom opatří cedulkou s kódem odkazujícím na zajímavosti o jablečné odrůdě, píše o tom deník.
2: Kroměřížsko aktuálně.
0: Co najdete v dnešním vydání týdeníku Kroměřížska? Velkým tématem je svatba. Místo radnice Stodola, místo cukrový sweet bar a fotografie na webu svatby prošly revolucí. Dočtete se, jak na tu svou vzpomínají čtenáři týdeníku Kroměřížska.
1: Sport.
0: České tenistky vstoupí v Šenčenu do závěrečného turnaje poháru Billie Jean Kingové. V roli favoritek vyzvou nyní od 11 hodin našeho času ve čtvrtfinále tým Velké Británie. Nejprve olomoucká rodečka Karolína Muchová vyzve Britku Kartalovou. Přineseme vám výsledek.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude. Víme, že v těchto dnech na Moravě zažíváme teplotní sešup. Ranní minima mohou být jenom kolem plus pětky a konkrétně dneska odpoledne naměříme maximálně 15 stupňů. Do pátku by to pak mělo být nejčastěji 15 až 17. Ale o víkendu a taky příští týden už nás čeká klasické babí léto, to znamená sluníčko a teploty přes 20 stupňů.
4: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že policejní hlídka číhá v Olomouci Holici na Keplerově ulici. Hlídku můžeme potkat taky v Hranicích, na tom kruháči Olomoucká Hranická, v Přerově na generála Štefánika nebo v Lověšicích na Hulínské. A kontrolu máme hlášenou i v Moravské Třebové na Brněnské nebo ve Svitavách u Třímostů. Každopádně máte správně naladěno, tak si užijte jízdu s naším rádiem a nikam se zbytečně nežeňte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Jsme tu s vámi a pro vás Rádio Johana. Víme, že v Olomouci je dneska výstava geniálního fotografa Jindřicha Štrajta, který vlastně teď v září slaví 80. Konkrétně je to vernisáž, tedy začátek výstavy, 17 hodin v Červeném kostele. A my se společně podíváme taky do Vyškova, kde budeme mít v sobotu drakiádu. Přímo na letišti, kromě těch letajících draků, třeba budou také ukázky letadel a záchranářské techniky. Tak se těšíme. No a tímto zdravíme na naši vyškovskou vlnu 97,8 FM.
1: Posloucháte Rádio Hana. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádio Hana.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
9: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
13: Olomouci, nastartuj motory. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
14: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
15: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus v Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
16: Je, schořela mi kulma.
17: To vyřeším.
18: Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
19: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Oby Olomouc.
8: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: Jsme zpátky 80. Jedeme dál. Do 5 minut vám taky představíme jednoho velmi šikovného mladého počítačového hráče, který teda hlavně šikovně vyluxoval konto svých rodičů. Rozhodně poslouchejte dál, aby se vám náhodou nestalo něco podobného. A do té doby ještě Eva Farná.
1: Radio Hana. Olomouc, Bruntál a Vyškov.
2: Nejlepší hudební výběr.
3: Naleju si nostalgii. Trochu sladší ročník 2006.

0: říct. Přemýšlíš, kam po škole, aby tě to bavilo a mělo to šťávu? Pokud tě láká svět módy, skicování, barvy a vlastní styl, zpozorni! Na střední škole designu a módy v Prostějově nebudete jen sedět v lavicích a biflovat teorii. V oboru modelářství a návrhářství oděvů dostaneš prostor tvořit. Naučíš se navrhovat originální kolekce, pracovat s moderními grafickými programy na počítači, rozvineš svůj výtvarný talent a převedeš svoje nejbláznivější nápady do reality. Staň se tím, kdo diktuje trendy, ne tím, kdo je bude jen slepě následovat. Tvůj sen o kariéře v módním průmyslu začíná právě teď. Řemeslo je základ a vždy se ti vrátí vše, co se naučíš. Tak hlavně tvoř, šij, navrhuj a dělej, co tě baví. Studuj u nás. ssdam.cz Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat modelářství, návrhářství oděvů a objev všechny možnosti studia.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Máte doma malého hráče online her nebo začínajícího youtubera? Raději zkontrolujte, jestli nemá k dispozici vaši platební kartu, aby se vám nestalo totéž, co jedné rodině za hranicemi. 9letému klukovi pomohl táta propagovat herní video na YouTubeku. Zaplatil mu reklamu za $20. Jenomže údaje z firemní karty zůstaly uložené v Google účtu. Chlapec potom bez vědomí otce spustil další reklamní kampaně, které podle jeho táty vyšly v přepočtu na zhruba 2,5 milionu korun. Co z toho plyne, aby se nám nestalo totéž? Rodičové, na počítačích a herních konzolích nenechávejme uložené údaje ke kartám a u nákupů zapínáme schvalování přes mobil. Pomůže také nízký limit pro internetové platby a okamžité upozornění z banky. Ušetříme si nervy i peníze. A všem malým hráčům a youtuberům přejeme super den bez milionových výdajů.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v úterý.
3: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
4: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
2: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
5: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
10: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
9: A navíc?
10: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
11: Od pátku do pondělí obsadí hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na hrad Sovinec.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: Na Hané si hrajeme nejlepší hudební výběr. Na Hané už za chvilku polední zprávy a v nich mimo jiné i pozvánka na zahajovací koncert nové sezóny, kterou má před sebou Moravská filharmonie Olomouc. Budou samozřejmě i další zprávy z našeho regionu. A po 12. hodině...
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Na Hané novinka od kapely Bastille. Bude taky Palo Haber.

0: Zprávy počasí, doprava, nahané vždycky dřív než ostatní. Teď je 11:56.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října.

0: kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: A jdeme na zprávy. Zahajovací koncert 81. sezóny má před sebou Moravská filharmonie Olomouc. Koncert s názvem Hudební monument se koná v olomoucké redutě a sezóna bude zároveň poslední pro dosavadního šéfdirigenta Žolta Hamara. Jeho nástupce Moravská filharmonie Olomouc zatím tají.
4: Poslední sezóna mého dobrého přítele Žolta Hamara a zároveň budeme velmi brzy už v té první části sezóny oznamovat jméno nového šéfdirigenta pro následující sezóny.
3: Řekl ředitel Moravské filharmonie a Moravského divadla Olomouc David Gerneš. Další detaily na webu mfo.cz. Lidé v Přerově s neplatným občanským průkazem se nemusí obávat, že přijdou o možnost volit v nadcházejících komunálkách. Přerovský magistrát jim před volbami 9. a 10. října zdarma vydá dočasný doklad na počkání. O dočasnou občanku pro volby v Přerově lze požádat magistrát nejdříve 5 pracovních dnů před volbami a nejpozději v první den jejich konání. Vydaný doklad platí výhradně po dobu volebního víkendu, informuje město. Nový ženský světový rekord v řešení Rubikovy kostky 3x3. Překonala ho 6letá Číňanka Lian Yuni. Nejprve kostku složila za 4 vteřiny 52 setin a později za 4 vteřiny 27 setin. A je první řešitelkou, která se dostala pod 4,5 sekundy.
1: Sport.
3: Nový ročník Národní basketbalové ligy už má před sebou druhé kolo zápasů. Basketbalisté BK Olomoucko se opět představí v domácím prostředí Prostějovského sportcentra. Ve druhém kole domácí nejvyšší soutěže vyzvou ve středu v 18 hodin Pardubice.
1: Počasí.
5: Víme, jak bude. Na Moravě dál trocha mraků a taky trocha přeháněk. Ty čekáme, hlavně na horách. A nadále by mělo být celkem chladno. Dneska maximálně 15 stupňů, od zítřka do pátku to bude zhruba 15 až 17. Ale o víkendu už se prý na teploměru objeví 20 a taky se bude víc ukazovat sluníčko. Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci u Senima na ulici Pasterova. Občas číhají taky u rezortu Krásná Morava. A tady kontrolují co? No přece tu 30. Jinak hlídka taky na dálnici D46 na exitu Vyškov a nebo v Šumperku na Jesenické. Ať vám dneska vždycky svítí zelená a hlavně ať je to bez pokut a bez kolon.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Poledne na Hané.
1: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Je konec. Víc už spolu nezažijem. Je to vrak. Ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B, CZ.
7: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
8: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
9: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
13: Tady je Rádio Hana.

0: Posloucháte Rádio Hana, máme chvilku po půl jedné. Pokračuje naše polední pauza mezi 12. a 13. Pokud máte rádi kulatá čísla, tak by vás mohlo zajímat, že do konce roku vlastně zbývá přesně 100 dnů. Ano, je to tak. A kulatou 80. dneska slaví herec a spisovatel Arnošt Goldflam. Tak Arnošte, co byste si dal?
1: Mohl bych mít ty kaviárové tousty?
2: Samozřejmě, pane.
3: To je vůl kaviárový tousty.
0: Arnoštovi všechno nejlepší a otázka zní, co tam máme dál?
4: Rádio Hana, kalendárium.
5: Je úterý 22. září a dnes slavíme, kde co máme den hobitů, den bílé čokolády, dokonce den stoletých a hlavně evropský den bez aut. Takže klíčky necháváme doma a dnes jdeme pěšky, jedeme na kole nebo MHDčkem. S volantem to vždy uměl Simír z Kobry 11. Herec Erdogan Atalay dnes slaví kulatých 60 let. Na rozky má také jeden z nejslavnějších operních hlasů světa Andrea Bocelli. A svátek slaví přes 5000 nositelek jména Darina. Dariny, vám dneska někdo přinese kytku, další pozve na kafe a od nás dostáváte něco, co nikde nekoupíte. Vlastní sváteční hymnu, tady je.
6: Mezinárodní den bez aut.
7: Fáro nechte doma a pozvěte Dariny na procházku.
6: Slaví svátek a tohle je jejich sváteční hymna.

0: Vaše regionální jednička Rádio Hana. My jenom připomínáme, že vlastně dneska v noci oficiálně začne astronomický podzim, podrobnosti v počasí. No to znamená, že zima je samozřejmě ještě celkem daleko, nicméně už teď budeme mít dobrou zprávu pro všechny běžkaře, co se během zimní sezony budou chystat do jeseníku. Tak poslouchejte dál, zprávy připravené a po 13. hodině na Hané.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude Xindle X.
3: Dívám se do slovníku a zkouším zahrát s Lejsem.
0: Taky Dua Lipa s Eltonem Johnem. A nebo naprostá klasika od Eagles, Hotel California. V Rádiu Hana teď je 12.56.
4: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
1: Bude 13 hodin.
5: Hezké odpoledne.
6: Zprávy Rádia Hana.
7: Přejeme vám pěkný den a neseme vám přehled novinek nejen z našeho regionu.
8: Budoucí změny ve zdravotnictví v Olomouckém kraji. Kraj schválil dohodu se skupinou AGEL o vzniku společného podniku pro nemocnice ve Šternberku, Přerově, Prostějově a Jeseníku. AGEL do nich vloží v příštích 10 letech 3 miliardy korun. Společný podnik má vzniknout v červnu příštího roku, kdy vyprší dosavadní 20letá nájemní smlouva. Krajští zastupitelé do projektu nově začlenili i soukromou nemocnici v Jeseníku, píše ČTK. Skvělá zpráva pro běžkaře v regionu. V Jeseníkách vznikne nová běžkařská aréna. Areál s tratěmi pro nadšence do běžkování za 12 milionů korun vznikne v okolí Rejvízu a slibuje zvýšení atraktivity Jeseníků. Arenu vybuduje

0: organizace Jeseníky Sdružení cestovního ruchu s finanční pomocí Olomouckého kraje. Areál má být hotový do listopadu 2028. Nabídne i umělé zasněžování a zajistí stabilní sněhové podmínky i během mírnějších zim. Republikou se šíří žloutenka typu C. Česko letos hlásí rekordní počet případů 1486. Nemoc napadající játra je téměř bez příznaků a hrozí hlavně u narkomanů, ale i lidí s tetováním z pochybných salonů. Lékaři dotčené vyzývají k testování. Sport. Připravenost ukazuje český hokejový brankář v NHL Jakub Dobeš. V přáteláku v noci na dnešek pomohl svému Montrealu k výhře 3-2 v prodloužení nad Otavou. Při utkání si připsal i asistenci, když nahrál na předposlední gól.
1: Počasí. Víme, jak bude, a připomínáme, že astronomický podzim oficiálně začne už za pár hodin, ve 2:30. Jinak už dneska je tady nejchladnější den tohoto týdne, odpoledne maximálně 15 stupňů, od zítřka do pátku by to mělo být zhruba 15 až 17. A stále platí, že o víkendu se bude víc ukazovat sluníčko a naměříme teploty kolem 20.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníci v těchto chvílích kontrolují provoz v Olomouci na Horním náměstí a klasickou policejní hlídku můžeme potkat na obchvatu na dálnici D35, jak je sjezd k Olympii. Hlídka také v Přerově na generála Štefánika nebo v Prostějově na Konečné, když se jde kolem Oby a KFC. A mimochodem, havárie osobáku se teď momentálně dořešuje v Rýmařově na ulici 8. května. Tak buďte na cestách v klidu a v pohodě, však ono nám nic neuteče.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Rádio Hana a od nás víte, že je tady den bez aut. Například v Olomouci dneska můžeme jezdit tramvají úplně zadarmo, a to konkrétně na trase Nádraží Centrum Tržnice. A speciální akce se v rámci týdne mobility koná také na náměstí Republiky, kde je i náš kolega Tom. Dneska odpoledne si určitě povíme, jaký doprovodný program tady pro vás máme. Tak rozhodně poslouchejte dál, ať se dozvíte víc. No a když tak se v mezičase mrkněte klidně i na náš web. No každopádně, skvěle se bavte.
1: Rádio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
4: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
5: Křupavý chléb z Nového Jičína. Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
6: Malosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
7: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
8: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
10: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Oby Olomouc.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: Amerika, Eagles, přejeme hezké úterní odpoledne. Rádio Haná si samozřejmě můžete naladit kdykoliv a kdekoliv, třeba i v kuchyni, kde na nás ovšem kolikrát číhá nejedno nebezpečí. Jak zvládnout takové popáleniny od sporáku nebo od trouby, tak to už si povíme s naším dnešním hostem ze záchranky.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Naše rádio baví, informuje a taky pomáhá. Au, au, au, to bolí! Taky jste se už možná někdy spálili o rozpálený plech v kuchyni, o grill nebo třeba v létě u táboráku. Říká se, že při spálenině se máme okamžitě chytit za ušní boltec, aby bolest nebyla tak intenzivní. Je to babská rada nebo je na tom něco pravdy? Zeptáme se mluvčí záchranné služby Lucie Mikiskové. Ahoj.
3: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače. Tak ano, můžeme to vídat u babiček nebo i našich rodičů, že tohle dělali. Je to spíš takový reflex, kdy vlastně ušní boltec může dobře odvést to teplo z toho spáleného prstu a naopak je to velice citlivé místo, to znamená, když ho i stlačíte, tak můžete na chvilku přenést tu bolest trošku někam jinam, než od toho popáleného prstu. Každopádně není to jakoby něco, co by vám ten prst nějak mělo úplně zachránit a spasit, takže vždycky, pokud tam bude nějaká popálenina, je důležité ji chladit. To znamená dát ten prst pod tekoucí vodu, studenou a nechat pár minut prostě pod tou tekoucí vodou. Nikdy ne do stojaté, protože ve stojaté vodě se může z té popáleniny vlastně velice rychle přenést to teplo do té vody a my znovu tu končetinu nebo tu danou část toho těla znovu jakoby oteplujeme, což nechceme. To znamená vždy pod tekoucí vodu a samozřejmě pokud je tam větší rozsah té popáleniny, tak je vždy důležité volat záchrannou službu a poradit se s tím dalším postupem se záchranářem na té lince 155 a případně samozřejmě další postup vám sdělí on, jak postupovat. Nikdy to nějak nemažeme, ničím nepřikrýváme, pouze ta první pomoc je v tom, že chladíme pod tekoucí vodou.
2: Říká mluvčí záchranné služby našeho kraje Lucie Mikisková, takže ucho nám popáleninu nezachrání, důležité je správné chlazení popáleného místa a u vážnějšího poradění samozřejmě odborná pomoc. Lucie, děkujeme.
3: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
5: No a? Však ať vozí, říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
4: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
5: To si píš.
4: Teda Franto, to běžím říct holkám.
5: No, to běž.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
7: Luskni CZ.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
9: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
10: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
9: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
10: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
11: Ráno, první doušek. Ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
12: Profesore, zas ten váš Olprán.
13: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
12: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
13: Přesně tak. Budoucnost čeká. Olprán.cz.
14: Ahoj, tady Giorgio.
15: My name is Giovanni Giorgio.
14: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
20: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
21: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
22: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
21: A navíc?
22: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
23: Rádio Hana.

Čau, tady je Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju rádiu Hana, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu.

0: Nahle nás rozhodně baví novinka od Mikaela Spolu. A teď už jsme tady spolu ve studiu s kolegou Štěpánem. Ahoj.
1: Přesně tak, krásné odpoledne, všechny zdravíme.
0: Tak třeba muzika, nejlepší hudební výběr od nás z rádia Hná, to nás baví, to se nám líbí.
1: Krásný zvuk.
0: Ano, to je nejkrásnější zvuk, ale na Facebooku se vás dneska ptáme, jestli je nějaký zvuk, který vás spolehlivě dohání k šílenství a kromě takového toho klasického srkání, chrápání, skřípání zubů.
1: Mlaskání, můžeme
0: mlaskání.
1: Dodat ještě, jasně.
0: Je tam třeba i banjo.
1: Banjo, no tak no. Hele, jasně, každému, podle co jeho jest, ano. Jasně.
0: A já si myslím, že klasika je, když někdo omylem šel nechtama po tabuli. To není
1: vůbec příjemné.
0: To už teď má prostě husí kůži, když si na to vzpomenu, že jsme omylem třeba, když jsme houbou mazali tabuli, tak přijedeš těma nechtama po tabuli. Není to dobré. Tak to jsou ty šílené zvuky. Co tebe přivádí?
1: Já si myslím, že určitě v těch komentářích musí být budík, protože to je zkrátka zvuk, jako, který podle mě nemáme rádi nikdo, že jo? I kdyby to byla sebelepší písnička, tak to je podle mě 100% recept na to, jak si ten song jako znechutit, jo? Tak určitě si nedávejte vaši oblíbenou melodii jako budík. A ještě teda nemám rád troubení za volantem. Já vždycky se leknu. Nevím vlastně, jestli je to na mě nebo ne, jo, když je jako hustý provoz. Takže to bych taky vypíchnul možná.
0: Já si myslím, že ty jako správný chlap, tebe určitě dohání k šilenství i takový ten zvuk, když v pípě dochází pivo.
1: No a nebo když cinknou půl litry, ale to je naopak jako ten pěkný zvuk.
0: Ale když dochází to pivko a takový, tak vidíš, že už ta pípa je na dně.
1: Jo, jak to zasyčí takzvaně.
0: Tak to šílí všichni chlapi. Přátelé, po 14. hodině, nejlepší hudební výběr, nahané.
2: Hit za hitem.

0: A za okamžik zprávy Rádio Haná, teď je 13.57.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Bude 14 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Máme tu pro vás souhrn aktuálních informací. Nejprve jdeme do Olomouce. Merkurova kašna v centru Olomouce u Galerie Moritz prošla velkou rekonstrukcí. Jako první ve městě získala olověnou vanu proti prosakování vody. Dokonce

0: Kateřína bude Kašna fungovat ve zkušebním režimu. Podrobnosti o opravě má report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Rodiny v Prostějově si mohou lépe plánovat prázdniny pro své školáky. Město oznámilo, že družiny při základních školách budou v tomto školním roce fungovat podle předem jasně daného harmonogramu, což rodičům usnadní organizaci volného času. Po 9měsíční rekonstrukci se otevírá známý hotel Diana u Velkých Losin na Šumpersku. Komplex z přelomu 80. a 90. let prošel obnovou za 140 milionů korun. Už začátkem října navíc přivítá první hosty v novém wellness, píše Deník.
1: Hlas lidu.
0: Politickou náladu v Česku zjišťoval průzkum Median. Pokud by se v uplynulém měsíci konaly volby do sněmovny, vyhrálo by je hnutí ANO se 34% hlasů voličů. Následovalo by hnutí STAN se 12%, ODS 11% a do sněmovny by se ještě dostalo SPD se ziskem 9% a Piráti, kterým by dalo hlas 7,5% voličů.
1: Sport.
0: Stopa fotbalové Sigmy Olomouc v reprezentaci. Útočník Olomouce Václav Sejk obdržel dodatečnou pozvánku do repre pro nadcházející zápasy Ligy národů. Rekordman v počtu startů Zalvíčata se do nároďáku vrací po téměř roce.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Víme, že v těchto dnech na Moravě zažíváme teplotní sešup. Ranní minima mohou být jenom kolem plus pětky a konkrétně dneska odpoledne naměříme maximálně 15 stupňů. Do pátku by to pak mělo být nejčastěji 15 až 17. Ale o víkendu a taky příští týden už nás čeká klasické babí léto, to znamená sluníčko a teploty přes 20 stupňů. Víme, jak se jezdí tady. Víme, že nehoda dvou osobáků se momentálně dořešuje v Olomouci na Tovární. Jinak policejní hlídku máme hlášenou na dálnici D35 Olomouc Lipník u Velkého újezdu, taky na D1 na exitu Hulín západ a Kroměříž západ. Tolik naše blesková doprava, tak ať vás auto poslouchá a cesta příjemně utíká.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Miroslavou Ferancovou o životě, o energii a síle pokračovat dál i o maličkostech, které dělají hezké dny. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Dnes poledne zdraví vás Tom Gottwald z náměstí Republiky Solomouce právě teď v rámci akce Den bez aut při Evropském týdnu mobility. Se mnou je tu náměstek primátorky města Olomouce Tomáš Sýkora. Já vás srdečně zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se vám daří, jak užíváte Evropský týden mobility?
1: Evropský týden mobility pro mě znamená, že je to den bez aut, to znamená čisté ovzduší. My jsme v součinnosti s odborem strategie a řízení připravili jako statutární město Olomouc i tramvaj, která objíždí naše město a je to zdarma, čili mohou ji využít i lidé, kteří normálně cestují na nádraží anebo směrem do centra.
0: Ta tramvaj, co jsem slyšel, tak je i něčím vylepšená. Musíte to přiblížit?
1: Tak je tam spousta věcí, které jsou zajímavé, které se týkají právě toho dne mobility, co se týká, nebo dáme, mohli bychom říct, dne bez aut, protože auto v dnešní době používá čím dál tím více lidí, ale když si uvědomíme, tak i pokud ty motory jsou samozřejmě úplně někde jinde, i elektromobily, tak přece jenom něco uděláte pro svoje zdraví. A hlavně to znečištění z těch spalovacích motorů je pořád velmi citelné a my se snažíme to omezit, abychom měli zdravé prostředí.
0: A když se podíváme tady na náměstí Republiky, pane Sýkoro, tak jak to vidíte do budoucna? Je to pro vás spíš prostor pro parkování, anebo by se měl do budoucna využívat tak, jak se o to jednou za čas tady v Olomouci snažíme?
1: Samozřejmě problém s parkováním je, my to vnímáme jako statutární město a snažíme se, aby těch parkovacích míst bylo více a je možná, když to řeknu takto, jak máte sdílená auta, takže by mohly být i sdílená parkoviště.
0: To je paráda, vám moc krát děkuju, ať se vám daří.
1: Děkuji vám moc a mějte se krásně, hezký den.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57 Olomouc.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
7: Olomouci, nastartuj motory. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
8: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
9: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
10: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Radio Hana. Olomouc. Olomouc, Bruntál a Vyškov.
12: Nejlepší hudební výběr.

Všimli jste si, jak rychle se mění svět? Technologie letí dopředu, ale jedné věci se stroje nikdy nevyrovnají. Lidskému nápadu a poctivému detailu. Móda není jen oblečení. Je to postoj, styl a první dojem, který uděláte. A právě tady nastupují dva obory, bez kterých by svět módy neexistoval. Návrhář a krejčí. Jeden vloží nápad na papír, druhý mu dá tvar, materiál a život. Perfektní týmová práce, která tvoří hodnoty. Chceš v životě dělat něco, co má viditelný výsledek a reálný smysl? Obory krejčí a modelářství návrhářství oděvů ti dají do rukou řemeslo, které má obrovský respekt a čím dál větší cenu. Nech za sebou stopu v oděvním designu. Tvoř, experimentuj a ukaž svůj styl. Podívej se na možnosti studia a zjisti, kam až tě tvoje kreativita může zavést. Řemeslo žije a poctivá práce má budoucnost. Studuj obor krejčí a obor modelářství návrhářství oděvů.

0: 10, ale ještě předtím jsou tu regionální zpravodaje. No a probereme řidičáky, fotbal i dění na Kroměřížsku.
1: O čem se píše?
2: Fotbalová Sigma Olomouc už má pro své fanoušky kompletní kalendář zápasů až do zimní přestávky. Najdeme ho na Facebooku a taky na webu sigmafotbal.cz. Přátelé, zkontrolujte si řidičák. Do konce roku jich v kraji propadne téměř 14 tisíc. Co máme dělat, aby se to nestalo, tak s tím nám poradí report.cz. A taky víme, co nabízí nový týdeník Kroměřížska. Místo radnice Stodola, místo cukroví Sweet Bar. Svatby prošly v posledních letech opravdovou revolucí. Jak na tu svoji vzpomínají čtenáři týdeníku. A navíc je tu i zajímavý rozhovor s účastníkem mistrovství Evropy v plavání Zdeňkem Procházkou. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Haná.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
1: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
5: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
6: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
8: Děláme akce. Forsberg.cz.
9: Svatby a oslavy.
8: Forsberg.cz. Děláme akce. Forsberg.cz.
9: Večírky i velké firemní eventy.
8: Forsberg.cz. Děláme akce.
10: Je, schořela mi kulma.
11: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
12: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datar, opravdový elektrospecialista.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
17: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
18: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
17: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Rádio Haná.
19: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr. Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

14. hodinou ladíte ten nejlepší hudební výběr Rádia Hana. Děkujeme za poslech, přejeme pohodové odpoledne, no a samozřejmě zveme taky na další zprávy. Město Olomouc a knihovna města Olomouce připravuje nový

0: 56 a 10 další zprávy.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
2: Bude 15 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: To pak se děje v našem regionu a nejen v něm, to se dovíte právě teď. Ať se má mládež kde scházet, město Olomouc a knihovna města Olomouce připravují v hlavní budově knihovny na náměstí Republiky nový klub pro mládež. Teens Club má být zónou k hraní deskových a počítačových her. Jeho stavba má začít příští rok.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Archeologické objevy na trase budoucího úseku D55 Kokory Přerov. Odborníci při výzkumu trasy dálnice odkryli asi 1900 objektů a 65 hrobů z období 5000 let před naším letopočtem, kdy do oblasti přišli první zemědělci, až po středověk. Nálezy z trasy D55 zahrnují neolitické dlouhé domy i bronzové šperky. Odborníci nálezy ze záchranného výzkumu před stavbou veřejnosti představí na dni archeologie 17. října v archeologickém centru Olomouc. A když už jsme u té historie, starodávné odrůdy jabloní brzy poznáme v sadu u Letovic na Boskovicku. Místní studenti během podzimu každý strom opatří cedulkou s kódem odkazujícím na zajímavosti o jablečné odrůdě, píše o tom deník.
3: Kroměřížsko aktuálně.
4: Co najdete v dnešním vydání týdeníku Kroměřížska? Velkým tématem je svatba. Místo radnice Stodola, místo cukrový Sweet Bar a fotografie na webu Svatby prošly revolucí. Dočtete se, jak na tu svou vzpomínají čtenáři týdeníku Kroměřížska.
2: Sport.
4: Nový ročník Národní basketbalové ligy už má před sebou druhé kolo zápasů. Basketbalisté BK Olomoucko se opět představí v domácím prostředí Prostějovského sportcentra. Ve druhém kole domácí nejvyšší soutěže vyzvou ve středu v 18 hodin Pardubice.
2: Počasí.
0: Pojďme se podívat na předpověď počasí pro náš region na zítřek. Během středy nás čeká jasno až polojasno, odpoledne přechodně i oblačno a ojedinělé se vyskytnou i dešťové přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia a podobně naměříme taky ve čtvrtek a v pátek. Tyto dny by nás ale měly provázet četnější dešťové srážky a taky vyšší oblačnost.

0: žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Doprava. Bourá se na nádražní ulici v obci Ivanovice na Hané. Jde o nehodu dvou osobních aut, která se dá ale s opatrností projet. No a dvě osobní auta v sobě jsou taky v Olomouci na Tovární ulici. Je to na nájezdu od Lipenské a taky zde mohou řidiči projet bez zdržení. Na policejní hlídku pak s 15. hodinou pozor na D1 na exitu Hulín Západ, taky na exitu Přerov, v Javorníku, Svitáv a nebo v Prostějově za Olomouckou. V Hranicích na Nové ulici a v Olomouci na třídě 17. listopadu potom teď počítejte s kolonami zhruba na 10 minut.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
2: Lepší hudební výběr.

Zachraňovat život, no ale občas je to spíš zatím tak trošku komediem. Jeden řidič jel úplně vzorně, sledoval silnici, žádný mobil v ruce. Jenže jeho nový luxusní vůz si z ničeho nic usmyslel, že pán za volantem spí. Auto na něj začalo nekompromisně pípat, že má zavřené oči a že se nevěnuje řízení. No a ještě je tedy na místě říci, že tento řidič byl Aziat, tak vývojáři to budou muset ještě pro tento kontinent trochu vychytat. U nás usínat nebudeme, no a k bdělosti vám na Rádiu Haná už za chvíli.

0: Duhana. Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Co to zas popájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
3: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
4: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus v Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
7: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
0: Radio Hana. Nejlepší hudba.

0: Rádiu Haná pro následující minuty.
1: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B, C, Z.
5: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
10: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž.kk.cz.
11: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
12: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
13: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolni.cz
14: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: Za chvíli i Ray Garvey. No a jinak pokračuje Evropský týden mobility. V Olomouci je dnes na náměstí republiky den bez aut a všechny posluchače sem zve kolega Tom Gottwald.
1: Hezké odpoledne, tady je Tom Gottwald z Rádia Hana. Dnes na náměstí republiky, kde se koná den bez aut v rámci Evropského týdne mobility. A v rámci tohoto týdne také podporujeme městskou hromadnou dopravu, proto právě v tuhle chvíli sedím v elektrobusu, který je tady na výstavu. Je to výborný elektrobus pro více než 100 lidí, takže jich opravdu uveze dost. No a vy, pokud se za námi podíváte, tak se tady můžete mrknout na dopravní hřiště, které je tady dneska mobilní od semaforu a spousta dalších možností. Je tady skatepark, je tady posezení, je tady výborná káva, je tady i hudba pro dnešek a dnešní den bez aut tu potrvá až do 19. hodiny. Těšíme se na vás.

0: No a zveme na naše další zprávy. Turistická mapa Blanenská a Boskovická projde velkou aktualizací. No a rozebereme taky budoucí změny ve zdravotnictví v Olomouckém kraji. Na co se těšíme po počasí a po dopravě?
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Zaspívá kapela Jelen.
2: Jestli si ještě někde kolem, prosím, vrát se, ať ti můžu s Bohem dát.
0: Vybíráme pro vás taky Lily Ellen.

0: právě na vlnách Rádia Hana v 15.56.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Bude 16 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Přejeme vám pěkný den a neseme vám přehled novinek nejen z našeho regionu. Z nádraží na Olomoucku hlásí policie naprosto šokující případ. Sfetovaný mladík tam kamenem surově mlátil do hlavy náhodného cestujícího, který zrovna vystoupil z vlaku. Napadený se sice snažil utéct, ale hrůza skončila až ve chvíli, kdy běsnícího útočníka zanedlouho dopadli policisté.
5: Budoucí změny ve zdravotnictví v Olomouckém kraji. Kraj schválil dohodu se skupinou Agel o vzniku společného podniku pro nemocnice ve Šternberku, Přerově, Prostějově a Jeseníku. Agel do nich vloží v příštích 10 letech 3 miliardy korun. Společný podnik má vzniknout v červnu příštího roku, kdy vyprší dosavadní 20letá nájemní smlouva. Krajští zastupitelé do projektu nově začlenili i soukromou nemocnici v Jeseníku, píše ČTK.
6: Skvělá zpráva pro běžkaře v regionu. V Jeseníkách vznikne nová běžkařská arena. Areál s tratěmi pro nadšence do běžkování za 12 milionů korun vznikne v okolí Rejvízu a slibuje zvýšení atraktivity Jeseníků. Arenu vybuduje organizace Jeseníky Sdružení cestovního ruchu s finanční pomocí Olomouckého kraje. Areál má být hotový do listopadu 2028. Nabídne i umělé zasněžování a zajistí stabilní sněhové podmínky i během mírnějších zim.
4: Turistická mapa Blanenská a Boskovická projde velkou aktualizací. Kartografové totiž vyrazí na několik měsíců přímo do terénu zmapovat aktuální stav tras, cyklostezek a služeb. Nového vydání se dočkáme na konci května roku 2027. Nabídne navíc i moderní propojení s mobilní aplikací využívající rozšířenou realitu.
2: Sport.
5: Připravenost ukazuje český hokejový brankář v NHL Jakub Dobeš. V přáteláku v noci na dnešek pomohl svému Montrealu k výhře 3-2 v prodloužení nad Otavou. Při utkání si připsal i asistenci, když nahrál na předposlední gól.
2: Počasí.
0: Jak to bude v našem regionu vypadat ve středu? 23. září nabídne zpočátku jasnou nebo polojasnou oblohu, odpoledne může být oblačnost vyšší a objevit se mohou i dešťové přehánky. Teploty se mají pohybovat přibližně v průměru na 15 stupních Celsia a to taky ve zbývajících dnech pracovního týdne. Čtvrtek i pátek by pak měl přinést i četnější dešťové přehánky. Připomínáme dopravní nehodu dvou osobních aut na nádražní ulici v Ivanovicích na

0: Průjezd je tu se zvýšenou opatrností umožněn. Policejní hlídka je potom se 16. hodinou na D1 na exitu Kroměříž Východ, taky na exitu Lipník nad Bečvou Trnávka. A nebo v Mohelnici na Družstevní. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Miroslava Ferancová a my se ptáme. Každý životní příběh má své rovné cesty i nečekané odbočky. Kdybyste měla možnost vrátit čas a setkat se se svým 20-letým já, před čím byste se varovala a co byste naopak s klidným srdcem nechala přesně tak, jak to bylo?
1: O tom jsem už v životě několikrát přemýšlela, že jestli kdybych udělala něco jinak, ale já si myslím, že ono by to dopadlo stejně, že to máme nějak nalinkovaný a že zleva nebo zprava nakonec dojdeme ke stejnému cíli. Co bych asi poradila svému 20-letému já, tak abych měla větší sebevědomí. Já pocházím z vesnice, z takové té tradiční rodiny, kde se vždycky říkalo, jenom si o sobě moc nemyslí, jako prostě nejseš mistr světa. A někdy je to na škodu, takový to, že se porovnáváte a pořád si říkáte, já nejsem tak dobrý jako někdo, že trošku toho sebevědomí, zase to nesmí být přehnané, ale trošku takové té sebedůvěry není na škodu a člověk potom, on těch věcí dosáhne stejně, ale mohl jich třeba dosáhnout rychleji nebo dřív tím, že by si víc věřil, že by do těch věcí šel prostě naplno. Takže asi bych si řekla, všechno, co chceš dosáhnout, jdi do toho. Zkus to. Jo? Že často ta ostychavost vás potom brzdí zbytečně.
0: Říká Miroslava Ferancová. Děkujeme.
2: Rádio Hana.
3: Přejeme odpoledne na

0: nás má.
1: Zdravím, pěkné odpoledne z náměstí Republiky, tady je Tom Gottwald z Rádia Hana v rámci Dne bez aut a se mnou je tady Petr a Jirka z Valdorfského licea, už uzavírají to svoje studium, jsou ve čtvrtém ročníku, ahoj kluci.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: No a Den bez aut a Valdorfské liceum, jak to jde dohromady?
2: Hele, takže na Valdorfském liceu bylo to pro nás takový celkem zaskočení, když nám řekli, že bude tady tahle akce, ale měli jsme třeba tak týden na připravení, ale připravili jsme se perfektně. Máme tady připravený takový jako mini scénky, o tom se určitě dozvíte potom víc. Jirka vám to všechno vysvětlí a já bych jenom chtěl říct, že zdravím všechny posluchače Rádia Hana a taky zdravím všechny studenty Valdorfu, ať už budoucí, minulé nebo nynější. A dále bych chtěl taky pozdravit mojeho taťku Petra a mojeho mladšího bráchu Alberta, taky všechny moje kamarády a trenéra Toma. A určitě přijďte na náměstí Republiky Olomouc, je to tady super, přijďte se podívat na naše scénky.
1: No, pozdravili jsme celý svět. No a co ty, Jirko, jak jde Valdorfské liceum dohromady s Dnem bez aut v rámci Evropského týdne mobility?
3: Já myslím, že to je úžasně. Myslím si, že my, jakožto tým, jsme schopni se vždycky nachystat, jsme schopni zabojovat, jsme hodně týmoví, hodně se snažíme, takže víme, co umíme, co neumíme a jsme schopni to spojit. A ta syntéza je vlastně úplně úžasná a výsledek je většinou vynikající. A nebo alespoň se o to snažíme usilovat a to jsme se snažili i dnes. Co to vlastně je? No tak dneska vlastně na jedné ulici je zákaz vjezdu aut. Cílem je ukázat, co všechno je možné na jedné ulici, na jednom místě, když jeden den tam nebudou žádná auta. My jsme si nachystali několik konceptů, co ukážeme. Cílem je vždy ukázat, že věci nejsou úplně jednoduchý. Hodně lidí si myslí, že je vždycky nejlepší, nejvíc ekologický, nejezdit vůbec autem. V nějakých situacích je to ale absolutně důležité a není jiné možnosti, než využít to vozidlo. Dneska je cílem ukázat spíš, kdy jako je fajn využít to vozidlo a kdy naopak to vozidlo není nutné používat a je lepší teď nedávat žádnou tu stopu.
1: Díky moc. Petra, Jirka z Valdorfského licea, no a z Rádia Hana, anebo do Rádia Hana, právě teď Tom Gottwald taky pro vás z Dne bez aut na náměstí Republiky v Olomouci. Ahoj!
4: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS. .cz.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
7: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
8: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
0: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežnici. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
10: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
11: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
10: A navíc?
11: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
15: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
16: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Rádio Hana.
1: Olomouc, Šumperk a Zábřeh.
2: Nejlepší hudební výběr.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

0: dalších zpráv pro vás chystáme taky Lily Allen, Genesis nebo Coldplay. Ale to ještě tak trošku předbíháme, protože ještě než se do toho dáme, tak pojďme omrknout. Co se může stát, když si naše ratolest půjčí naši kreditní kartu?
1: Rádio Hana, životní styl.
2: Máte doma malého hráče online her nebo začínajícího youtubera? Raději zkontrolujte, jestli nemá k dispozici vaši platební kartu, aby se vám nestalo totéž, co jedné rodině za hranicemi. 9letému klukovi pomohl táta propagovat herní video na YouTubku. Zaplatil mu reklamu za $20. Jenomže údaje z firemní karty zůstaly uložené v Google účtu. Chlapec potom bez vědomí otce spustil další reklamní kampaně, které podle jeho táty vyšly v přepočtu na zhruba 2,5 milionu korun. Co z toho plyne, aby se nám nestalo totéž? Rodičové, na počítačích a herních konzolích nenechávejme uložené údaje ke kartám a u nákupů zapínáme schvalování přes mobil. Pomůže také nízký limit pro internetové platby a okamžité upozornění z banky. Ušetříme si nervy i peníze. A všem malým hráčům a youtuberům přejeme super den bez milionových výdajů.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v úterý odpoledne.
3: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
5: Ahoj, tady Giorgio.
6: My name is Giovanni Giorgio.
5: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
8: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gape z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gape.
9: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
10: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
9: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
10: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
11: Luskni.cz.
12: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
11: Luskni.
12: Koloběžku nebo spotřebič?
11: Luskni a máš. Luskni.cz.
12: V Mžiku doručíme.
13: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
14: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
15: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
16: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
15: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
16: To si píš.
15: Teda Franto, to běžím říct holkám.
16: No, to běž.
17: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitý V, CZ.
18: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
19: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
20: Profesore, zas ten váš Olprán.
21: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
20: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
21: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
22: Olomouci, nastartuj motory. Imocar Voš otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imocar Voš otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
1: Tady je Radio Hana.

0: Rádio Hana.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: velký klosinák, tak tato témata samozřejmě ještě další rozebereme už za malý okamžik. A po počasí a po dopravě jedeme dál.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Zaspívá nám zpěvák Víkend.

0: Born. Teď další informace do vašich uší na rádiu Hana v 16.58.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic.cz.
2: Bude 17 hodin.
3: Hezké odpoledne.
4: Zprávy rádia Hana.
5: Máme tu pro vás souhrn aktuálních informací. Nejprve jdeme do Olomouce. Merkurova kašna v centru Olomouce u Galerie Moritz prošla velkou rekonstrukcí. Jako první ve městě získala olověnou vanu proti prosakování vody. Do konce října bude kašna fungovat ve zkušebním režimu. Podrobnosti o opravě má report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
5: Rodiny v Prostějově si mohou lépe plánovat prázdniny pro své školáky. Město oznámilo, že družiny při základních školách budou v tomto školním roce fungovat podle předem jasně daného harmonogramu, což rodičům usnadní organizaci volného času. Po 9měsíční rekonstrukci se otevírá známý hotel Diana u Velkých Losin na Šumpersku. Komplex z přelomu 80. a 90. let prošel obnovou za 140 milionů korun. Už začátkem října navíc přivítá první hosty v novém wellness, píše Deník.
2: Hlas lidu.
5: Politickou náladu v Česku zjišťoval průzkum Median. Pokud by se v uplynulém měsíci konaly volby do sněmovny, vyhrálo by je hnutí ANO se 34% hlasů voličů. Následovalo by hnutí STAN se 12%, ODS 11% a do sněmovny by se ještě dostalo SPD se ziskem 9% a Piráti, kterým by dalo hlas 7,5% voličů.
2: Sport.
5: Stopa fotbalové Sigmy Olomouc v reprezentaci. Útočník Olomouce Václav Sejk obdržel dodatečnou pozvánku do repre pro nadcházející zápasy Ligy národů. Rekordman v počtu startů za Lvíč

0: Čata se do nároďáku vrací po téměř roce.
1: Počasí. Sluníčko dnes v Olomouci zapadá v 18.49, zítřejší východ slunce potom přijde v 6.39. Víme, jak bude, středa nejprve jasná nebo polojasná, odpoledne více mraků, sem tam dešťové přehánky a teplota okolo 15 stupňů Celsia. Podobně by nám měly teploměry ukazovat taky ve čtvrtek a v pátek, kdyby ale mělo více pršet.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Doprava. Bourá se v Olomouci na Pavlovické ulici, je to s policií na místě, no a díky této nehodě nám stojí Chválkovická, zdržení je tu přibližně na 20 minut. Na čtvrt hodiny se potom zdržíte taky na ulici na Výsluní v Lipníku nad Bečvou. Policejní hlídka je potom se 17. hodinou v Postřelmově, taky ve Šternberku na Jívavské a nebo v Přerově na Polní. Děkujeme, že nás sladíte a přejeme pohodovou jízdu.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Duhana, Jennifer Lopez, za chvíli i Bon Jovi nebo Miroš Birka. No a v Olomouci na náměstí Republiky pokračuje den bez aut v rámci Evropského týdne mobility. Za Rádio Hana je u toho kolega Tom Gottwald a dokonce se tu dá dneska taky zajezdit na skejtu.
1: Hezké odpoledne, tady je Tom Gottwald z Rádia Hana na náměstí Republiky právě teď v rámci dne bez aut při Evropském týdnu mobility. Jsme tady spolu v tuhle chvíli v elektrobusu městské hromadné dopravy, protože tu rozhodně podporujeme. No a mám tady skejťáka Marka, který tady je s různými vychytávkami. A Marku, tak jak to tady dneska vypadá? Co tady máš pro lidi na skejtování?
2: Pěkné odpoledne. My jsme pro lidi přichystali několik skejtových překážek, které jsme umístili tady do rohu náměstí, kde se aspoň tak nějak dá skejtovat. Máme tady dřevěnou šikminu, která je ideální pro i začátečníky, malé děti, které můžou si přijít tady vyzkoušet skejtovat s lektorem, který je tady pro ně nachystaný. Máme tady jednu překážku ve tvaru auta, aby jsme byli trošičku tematicky přiblížení tomu dnu bez aut.
3: Aha. Třeba jezdit přes auta.
2: Můžeme jezdit přes auta a máme tady ještě dvě betonové překážky, protože beton je velmi blízko jako těm skejtovým podmínkám.
1: To mi je jasný. Marku, prosím tě, jak jde dohromady vlastně den bez aut a skejtování? Co je taková syntéza tady těchto těch věcí?
2: Myslím, že to je syntéza naprosto ideální, protože skate je jedna z alternativ dopravy ve městě, i když já třeba osobně po městě nejradši jezdím na kole, protože to je v Olomouci asi, si myslím, tomu bližší než ten skate, ale je to taky jedna z alternativ, ale nejen té dopravě z bodu A do bodu B, ale i o vyžití nějaká prostě sportovní aktivita, která vlastně alternativou taky k tomu, aniž člověk nevím, potřeboval cokoliv, co by poškozovalo životní prostředí.
1: Je mi to jasný, no, tak prostě na tom skateu je to čistě jenom o tom člověku. No a když se teda dneska lidi přijdou podívat na náměstí Republiky a přijdou za vámi do rohu, co je tam opravdu jednou větou čeká?
2: Pohyb.
3: Pohyb a skoky dobrý, ne? Nějaký
2: učení. Jo, určitě lítáme tady vzduchem, když chceme, ale už vlastně ten pohyb čistě po té rovině je vlastně něco, co s člověkem něco samotným dělá, si myslím.
1: Díky moc. Skejťák Mara, tady na náměstí Republiky v rámci Dne bez aut. Zdraví Tom Gottwald, Rádia Hana.
4: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus v Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
5: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
6: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
7: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
8: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
9: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
10: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Oby Olomouc.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
18: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
17: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Tohle je Rádio Hana.

teď, minutu po půl šesté, posloucháte Rádio Hana, před námi taky Imagine Dragons nebo Ozzy Osbourne. No a celé odpoledne s vámi dnes mapujeme taky den bez aut v Olomouci.

Kerül. Pěkné odpoledne na tady Tom Gottwald z Rádia Hana. Právě teď se nastupuji do speciální tramvaje, která je tu v rámci Evropského dne bez aut, a tahle ta tramvaj rozhodně stojí za to, protože nás veze po celém městě. Je to ukázka městské hromadné dopravy, je dneska zcela zdarma, ještě pojede po 18. hodině. No a vy se tady můžete svést touhletou tramvají, kam je vám libo, po celém městě v rámci Evropského dne bez aut, v rámci dne bez aut, který je tady v Olomouci, až do večerních hodin na náměstí Republiky. No a tahle ta tramvaj je ještě speciální v tom, že vám tady hrají baskeři a je to opravdu příjemná jízda. Tak jo, ať se daří, tady je Tom Gottwald, tentokrát už u domu v rámci dne bez aut při Evropském týdnu mobility.

0: Věděli jste, že kvalitní krejčí je dnes na trhu práce vzácnější než dobrý IT specialista? Lidé už nechtějí jen tuctovou konfekci z řetězců. Chtějí originalitu, kvalitu a oblečení, které sedne jako ulité. A přesně to je šance pro tebe. Střední odborná škola Prostějov na náměstí Edmunda Husrla otevírá perspektivní obor krejčí krejčová. Naučíš se perfektně rozumět materiálům, stříhat, šít a tvořit oděvy na míru od A do Z. Během studia získáš praxi v renomovaných oděvních firmách a do ruky dostaneš řemeslo, se kterým se v životě nestratíš. Ať už se rozhodneš pracovat pro prestižní značky nebo rozjet vlastní podnikání. Staň se vyhledávaným odborníkem. Studuj u nás. sosprostějov.cz. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor krejčí krejčová.
1: No a po studijních inspirací pozveme na naší vlně taky na další hity. Už za chvíli u nás taky zpěvačka Ray, přidáme Stinga a jeho Fields of Gold. Ale úplně nejdříve

0: Klubem dortu.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je úterý 22. září a dnes slavíme, kde co máme den hobitů, den bílé čokolády, dokonce den stoletých a hlavně evropský den bez aut. Takže klíčky necháváme doma a dnes jdeme pěšky, jedeme na kole nebo MHDčkem. S volantem to vždy uměl Simír z Kobry 11. Herec Erdogan Atalay dnes slaví kulatých 60 let. Na rosky má také jeden z nejslavnějších operních hlasů světa Andrea Bocelli. A svátek slaví přes 5000 nositelek jména Darina. Dariny, vám dneska někdo přinese kytku, další pozve na kafe a od nás dostáváte něco, co nikde nekoupíte. Vlastní sváteční hymnu. Tady je.
3: Mezinárodní den bez aut.
4: Fáro nechte doma a pozvěte Dariny na procházku.
3: Slaví svátek a tohle je jejich sváteční hymna.

0: Noviny. Dnešek patří vám.
1: Celé naše rádio blahopřeje.
2: Rádio Haná, kalendárium.
3: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
9: To snad ne, já se na to vys**u. A kučka je zase fuč.
10: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
9: Si děláš kozy.
10: A kde to Milwaukee mají? Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky.cz.
11: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
12: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
13: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
14: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
15: Když jde o zdraví.
16: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
17: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce. Ahoj, tady Giorgio.
2: My name is Giovanni Giorgio.
1: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: 50 osm.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Děkujeme, že jste si nás naladili právě teď. Tu máme pro vás aktuální informace. Olomoučtí kriminalisté vyšetřují brutální pokus o vraždu ve Střeni, kde 26 let starý útočník napadl kameny muže ve věku 58 let. Rány mířily přímo na hlavu, oběť ale naštěstí přežila. Agresor už skončil ve vazbě a hrozí mu trest na 10 až 18 let za mřížemi. Přerovská porodnice otevírá své brány a zve všechny nastávající rodiče na den otevřených dveří, který se koná ve středu 23. září. Od 13 do 17 hodin si můžete prohlédnout zázemí, popovídat si se zdravotníky a zjistit vše důležité o porodu i následné péči o miminko. Velkým lákadlem pro budoucí maminky bude také představení novinek. Zahajovací koncert 81. sezóny má před sebou Moravská filharmonie Olomouc. Koncert s názvem Hudební monument se koná ve čtvrtek v Olomoucké redutě a tato sezóna bude zároveň poslední pro dosavadního šéfdirigenta Žolta Hamara. Jeho nástupce Moravská filharmonie Olomouc zatím tají.
4: Poslední sezóna mého dobrého přítele Žolta Hamara a zároveň budeme velmi brzy už v té první části sezóny oznamovat jméno nového šéfdirigenta pro následující sezóny,
3: řekl ředitel Moravské filharmonie a Moravského divadla Olomouc David Gerneš. Další detaily najdeme na webu mfo.cz. Nový ženský světový rekord v řešení Rubikovy kostky 3x3. Překonala ho 6letá Číňanka Lian Yuni. Nejprve kostku složila za 4 vteřiny 52 setin a později za 4 vteřiny 27 setin. A je první řešitelkou, která se dostala pod 4,5 sekundy.
1: Sport.
3: Nový ročník Národní basketbalové ligy už má před sebou druhé kolo zápasů. Basketbalisté BK Olomoucko se opět představí v domácím prostředí Prostějovského sportcentra. Ve druhém kole domácí nejvyšší soutěže vyzvou ve středu v 18 hodin Pardubice.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i v úterý.
1: Počasí.
5: Pojďme se podívat na předpověď počasí pro náš region na zítřek. Během středy nás čeká jasno až polojasno, odpoledne přechodně i oblačno a ojedinělé se vyskytnou i dešťové přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia a podobně naměříme taky ve čtvrtek a v pátek. Tyto dny by nás ale

0: či dešťové srážky a taky vyšší oblačnost. Se u obce pomezí na Svitavsku. Po nehodě je tu rozlitý olej na vozovce. Hasiči to teď budou odklízet, tak na to pozor. No a pozor i na policejní kontroly, které právě teď s 18. hodinou kontrolují provoz v Držovicích na Konečné, v Hranicích na Olomoucké, ve Skrchově a nebo taky v obci Lípa. Dobře dojeďte a šťastnou cestu.
1: Rádio Hana.

0: Krásný úterek vám přejeme na Rádiu Hana. Moderní technologie nám mají usnadňovat život, no ale občas je to spíš zatím tak trošku komedie. Jeden řidič jel úplně vzorně, sledoval silnici, žádný mobil v ruce. Jenže jeho nový luxusní vůz si z ničeho nic usmyslel, že pán za volantem spí. Auto na něj začalo nekompromisně pípat, že má zavřené oči a že se nevěnuje řízení. No a ještě je tedy na místě říci, že tento řidič byl Aziat, tak vývojáři to budou muset ještě pro tento kontinent trochu vychytat. U nás usínat nebudeme, no a k bdělosti vám na Rádiu Hana už za chvíli posíláme opět ten nejlepší hudební výběr.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork. Přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
6: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežnici. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
8: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
9: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
8: A navíc?
9: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
10: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
11: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
12: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.

0: Rádiu Hana pokračuje ten nejlepší hudební výběr pod večera 22. září, taky ve zbytku úterka vám budeme hrát ty největší hity už za chvíli Maroon 5, Tina Turner a nebo Jonas Brothers. Právě teď v zádech vana stovky a otevřená zlomenina srdečního svalu. To je něco, co působí nesnesitelnou bolest. No a pěkně bolí taky spálenina, tak pojďme si na ně posvítit v dnešním rozhovoru.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
2: Naše rádio baví, informuje a taky pomáhá. Au, au, au, to bolí! Taky jste se už možná někdy spálili o rozpálený plech v kuchyni, o grill nebo třeba v létě u táboráku. Říká se, že při spálenině se máme okamžitě chytit za ušní boltec, aby bolest nebyla tak intenzivní. Je to babská rada nebo je na tom něco pravdy? Zeptáme se mluvčí záchranné služby Lucie Mikiskové. Ahoj.
3: Ahoj Luky a zdravím všechny posluchače. Tak ano, můžeme to vidět u babiček nebo i našich rodičů, že tohle dělali. Je to spíš takový reflex, kdy vlastně ušní boltec může dobře odvést to teplo z toho spáleného prstu a naopak je to velice citlivé místo, to znamená, když ho i stlačíte, tak můžete na chvilku přenést tu bolest trošku někam jinam, než od toho popáleného prstu. Každopádně není to jakoby něco, co by vám ten prst nějak mělo úplně zachránit a spasit, takže vždycky, pokud tam bude nějaká popálenina, je důležité ji chladit. To znamená dát ten prst pod tekoucí vodu, studenou a nechat pár minut prostě pod tou tekoucí vodou. Nikdy ne do stojaté, protože ve stojaté vodě se může z té popáleniny vlastně velice rychle přenést to teplo do té vody a my znovu tu končetinu nebo tu danou část toho těla znovu jakoby oteplujeme, což nechceme. To znamená vždy pod tekoucí vodu a samozřejmě pokud je tam větší rozsah té popáleniny, tak je vždy důležité volat záchrannou službu a poradit se s tím dalším postupem se záchranářem na té lince 155 a případně samozřejmě další postup vám sdělí on, jak postupovat. Nikdy to nějak nemažeme, ničím nepřikrýváme, pouze ta první pomoc je v tom, že chladíme pod tekoucí vodou.
2: Říká mluvčí záchranné služby našeho kraje Lucie Mikisková, takže ucho nám popáleninu nezachrání, důležité je správné chlazení popáleného místa a u vážnějšího poranění samozřejmě odborná pomoc. Lucie, děkujeme.
3: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
4: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
5: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
6: No a? Však ať vozí, říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
5: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
6: To si píš.
5: Teda Franto, to běžím říct holkám.
6: No, to běž.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
2: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
8: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
9: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
10: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
13: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
14: Olomouci, nastartuj motory. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
15: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
16: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
4: Rádio Hana.

0: nejlepší hudební výběr. Radio Hana.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočít.

po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslech vaší věrné Hané a víme, jak bude zítra.

0: počasí.
1: Jak to bude v našem regionu vypadat ve středu? 23. září nabídne zpočátku jasnou nebo polojasnou oblohu, odpoledne může být oblačnost vyšší a objevit se mohou i dešťové přehánky. Teploty se mají pohybovat přibližně v průměru na 15 stupních Celsia a to taky ve zbývajících dnech pracovního týdne. Čtvrtek i pátek by pak měl přinést i četnější dešťové přehánky.

0: Tohle je její super předělávka. Doba se mění, ale vaše oblíbené rádio zůstává stále stejné.
1: Rádio Hana.
2: Vaše věrné rádio.
3: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
3: Jedině na Rádiu Hana.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
5: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
6: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
9: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
11: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
13: Profesore, zas ten váš Olprán.
14: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
13: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
14: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
15: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
16: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
17: Tady je Rádio Hana.

0: Hello Green, Enea anebo Alex Warren, ale ještě předtím jsou tu regionální zpravodaje. Probereme řidičáky, fotbal i dění na Kroměřížsku.
1: O čem se píše?
2: Fotbalová Sigma Olomouc už má pro své fanoušky kompletní kalendář zápasů až do zimní přestávky. Najdeme ho na Facebooku a taky na webu sigmafotbal.cz. Přátelé, zkontrolujte si řidičák. Do konce roku jich v kraji propadne téměř 14 tisíc. Co máme dělat, aby se to nestalo, tak s tím nám poradí report.cz. A taky víme, co nabízí nový týdeník Kroměřížska. Místo radnice Stodola, místo cukroví Sweet Bar. Svatby prošly v posledních letech opravdovou revolucí. Jak na tu svoji vzpomínají čtenáři týdeníku. A navíc je to i zajímavý rozhovor s účastníkem mistrovství Evropy v plavání Zdeňkem Procházkou. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
1: Víme, o čem se píše.
3: Rádio Haná.
4: Rádio Haná.
1: Přejeme úterý.

Úterní 80 v 8 na rádiu Hana právě teď. Tohle je Lisa Stansfield, přejeme pohodový večer. Budeme pokračovat ve hraní těch největších hitů. Za chvíli ABBA, taky Survivor, Michael Jackson, dnes na programu i Blondie, Paul Young a nebude chybět ani Kim Wilde. Následovat bude hodinka toho nejco vzniklo v 90. ale do 21. hodiny si budeme používat jen a pouze 80kovou muziku. Je tu velká pohoda, je tu Bobby McFerry na jeho Don't Worry, Be Happy. My přejeme krásný večer ve společnosti 80. na Hané.

0: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
1: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
2: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
3: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
8: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
9: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž kk.cz.
10: Ahoj, tady Giorgio.
11: My name is Giovanni Giorgio.
10: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
12: Forsberg.cz.
13: Děláme akce. Forsberg.cz.
12: Svatby a oslavy. Forsberg.cz.
13: Děláme akce. Forsberg.cz.
12: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
13: Děláme akce.
14: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Rádio pro lepší náladu. Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana. Rádio Hana.
1: Měli jsme ten největší titul na světě. Když ten zápas projel z mnoha blbých příčin, ztratil si svý ostří. Měl z pohled tygra chlapé jako břitva. A teď ho musíš dostat zpátky a způsob, jak ho dostat, je vrátit se na začátek. Víš, co myslím?

0: Víte, že vynálezce slavných modelů kytar Telecaster a Stratocaster Leo Fender vůbec neuměl hrát na kytaru?
1: O hudbě víme téměř vše.
0: Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý

Nejlepší hudební výběr 90. let samozřejmě nechybí ani večer 22. září. Přejeme pohodový zbytek úterka. Za námi Light in Seeds, za chvíli taky Wickfield, UB40 anebo Meredith Brooks, Moby, Bon Jovi a nebude chybět ani Mariah Carey nebo Rednecks, takže kdo má rád 90. ten si přijde na své. My zdravíme do práce, domů, kdo má svýmu poslechu i na cesty a posíláme rockset. Díky, že jste s námi.

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
1: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Rádio Haná. 90 v 9.

Víte, že vynálezce slavných modelů kytar Telecaster a Stratocaster Leo Fender vůbec neuměl hrát na kytaru? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je úterý 22. září a dnes slavíme kde co. Máme den hobitů, den bílé čokolády, dokonce den stoletých a hlavně evropský den bez aut. Takže klíčky necháváme doma a dnes jdeme pěšky, jedeme na kole nebo MHDčkem. S volantem to vždy uměl Simír z Kobry 11. Herec Erdogan Atalay dnes slaví kulatých 60 let. Narosky má také jeden z nejslavnějších operních hlasů světa Andrea Bocelli a svátek slaví přes 5000 nositelek jména Darina. Dariny, vám dneska někdo přinese kytku, další pozve na kafe a od nás dostáváte něco, co nikde nekoupíte. Vlastní sváteční hymnu, tady je.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná.

0: Rádio Hana.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu,

0: Naše chirurgové operují přesněji, poslouchají-li při operaci svou oblíbenou muziku. O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Johana.
1: Čau, tady je Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju rádiu Hana, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v úterý.
1: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Naše rádio baví, informuje a taky pomáhá. Au, au, au, to bolí! Taky jste se už možná někdy spálili o rozpálený plech v kuchyni, o grill nebo třeba v létě u táboráku. Říká se, že při spálenině se máme okamžitě chytit za ušní boltec, aby bolest nebyla tak intenzivní. Je to babská rada nebo je na tom něco pravdy? Zeptáme se mluvčí záchranné služby Lucie Mikiskové. Ahoj.
2: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače. Tak ano, můžeme to vidět u babiček nebo i našich rodičů, že tohle dělali. Je to spíš takový reflex, kdy vlastně ušní boltec může dobře odvést to teplo z toho spáleného prstu a naopak je to velice citlivé místo, to znamená, když ho i stlačíte, tak můžete na chvilku přenést tu bolest trošku někam jinam, než od toho popáleného prstu. Každopádně není to jakoby něco, co by vám ten prst nějak mělo úplně zachránit a spasit, takže vždycky pokud tam bude nějaká popálenina, je důležité ji chladit. To znamená dát ten prst pod tekoucí vodu, studenou a nechat pár minut prostě pod tou tekoucí vodou. Nikdy ne do stojaté, protože ve stojaté vodě se může z té popáleniny vlastně velice rychle přenést to teplo do té vody a my znovu tu končetinu nebo tu danou část toho těla znovu jakoby oteplujeme, což nechceme. To znamená vždy pod tekoucí vodu a samozřejmě pokud je tam větší rozsah té popáleniny, tak je vždy důležité volat záchrannou službu a poradit se s tím dalším postupem se záchranářem na té lince 155 a případně samozřejmě další postup vám sdělí on, jak postupovat. Nikdy to nějak nemažeme, ničím nepřikrýváme, pouze ta první pomoc je v tom, že chladíme pod tekoucí vodou.
1: Říká mluvčí záchranné služby našeho kraje Lucie Mikisková. Takže ucho nám popáleninu nezachrání, důležité je správné chlazení popáleného místa a u vážnějšího poradění samozřejmě odborná pomoc. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

0: Děkujeme, že jste si nás naladili právě teď. Tu máme pro vás aktuální informace. Olomoučtí kriminalisté vyšetřují brutální pokus o vraždu ve Střeni, kde 26 let starý útočník napadl kameny muže ve věku 58 let. Rány mířily přímo na hlavu, oběť ale naštěstí přežila. Agresor už skončil ve vazbě a hrozí mu trest na 10 až 18 let za mřížemi. Přerovská porodnice otevírá své brány a zve všechny nastávající rodiče na den otevřených dveří, který se koná ve středu 23. září. Od 13 do 17 hodin si můžete prohlédnout zázemí, popovídat si se zdravotníky a zjistit vše důležité o porodu i následné péči o miminko. Velkým lákadlem pro budoucí maminky bude také představení novinek. Zahajovací koncert 81. sezóny má před sebou Moravská filharmonie Olomouc. Koncert s názvem Hudební monument se koná ve čtvrtek v Olomoucké redutě a tato sezóna bude zároveň poslední pro dosavadního šéfdirigenta Žolta Hamara. Jeho nástupce Moravská filharmonie Olomouc zatím tají.
1: Poslední sezóna mého dobrého přítele Žolta Hamara a zároveň budeme velmi brzy už v té první části sezóny oznamovat jméno nového šéfdirigenta pro následující sezóny,
0: řekl ředitel Moravské filharmonie a Moravského divadla Olomouc David Gerneš. Další detaily najdeme na webu mfo.cz. Nový ženský světový rekord v řešení Rubikovy kostky 3x3 překonala ho 6letá Číňanka Lian Yuni. Nejprve kostku složila za 4 vteřiny 52 setin a později za 4 vteřiny 27 setin a je první řešitelkou, která se dostala pod 4,5 sekundy. Sport. Nový ročník Národní basketbalové ligy už má před sebou druhé kolo zápasů. Basketbalisté BK Olomoucko se opět představí v domácím prostředí Prostějovského sportcentra. Ve druhém kole domácí nejvyšší soutěže vyzvou ve středu v 18 hodin Pardubice.
2: Počasí. Jak to bude v našem regionu vypadat ve středu? 23. září nabídne zpočátku jasnou nebo polojasnou oblohu, odpoledne může být oblačnost vyšší a objevit se mohou i dešťové přehánky. Teploty se mají pohybovat přibližně v průměru na 15 stupních Celsia a to taky ve zbývajících dnech pracovního týdne. Čtvrtek i pátek by pak měl přinést i četnější dešťové přehánky.
3: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: přání Američanů na měsíci. Vaše hvězdy známe jako svoje boty.
1: Rádio Hana, ten nejlepší hudební výběr.
2: Rádio Hana. Olomouc, Boskovice, Blansko.
1: Nejlepší hudební výběr.

vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím asi z

0: Rádio Hana. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Rádio Hana. Partner nejlepších akcí v regionu.

0: Rádio Hana.
1: Olomouc, Valmez a Kroměříž.
0: Nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď
0: na Rádio Hana.
3: Rádio Hana.
4: Jdeme k Koliavu, pořád cvičí, pane.
5: Dobrý den. Zahrajeme si na kdo dřív uhne, ať sírají na letce, jo?

0: asi nebude nic milého, když tak otálíš.
1: Jo. Já musím odjet.
0: Všichni odjíždíme.
1: Jo. Ale já jdu do války. Budu létat s Orlí perutí. To je americká skupina v britském letectvu.

0: zemřel. Že prý tě zastřelili nad mořem.
1: Bylo to tak. Spadl jsem do moře, třásl se zimou. Stýskalo se mi.
2: Víte, že Danny byl tak hodný, že mi pohlídal holku, když jsem byl pryč?
3: Mysleli jsme, že jsi mrtvý, Refe. A oba nás to vzal.
4: Ježiši,

zbraním, okamžitě vyhlaste pochod!